0: Hit Radio City. Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Tahické léto v Aquapol Spa už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapol Spa, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapol.cz.
4: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
5: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
6: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
7: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
8: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
7: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
8: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Stát letos na mýtném vybral přes 10 miliard korun. Za první pololetí přinesly poplatky od kamionů a dalších těžkých vozidel do státní pokladny o téměř 6% víc než loni. Více než polovinu celé částky zaplatili zahraniční dopravci. Nejvíce peněz stát vybral za jízdu po dálnicích, které tvoří většinu spoplatněné sítě. Mýtné platí vozidla s hmotností nad 3,5 tuny. Požár na jihu Francie už se dál výrazně nešíří. Plameny v departementu Var spálily přes 2,5 tisíce hektarů a hasiči je dostali pod kontrolu. Oheň ale zatím není úplně uhašený, proto zásah pokračuje. Francie se letos kvůli vedrům a dlouhodobému suchu potýká s mimořádně náročnou sezónou lesních požárů. Podle tamního ministra vnitra počet požárů dál roste. Lukáš Provod je nejlepším fotbalistou uplynulé ligové sezóny. Záložník pražské Slávie získal ocenění podruhé v kariéře po hlasování trenérů, kapitánů i sportovních novinářů. Za sebou nechal Vladimíra Daridu z Hradce Králové a Sparťana Lukáše Haraslína. Úspěch slaví i Slávia jako celek. Nejlepším trenérem byl už po páté vyhlášen Jindřich Trpišovský. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Praha kompletně opraví 5 ulic na Zbraslavi. Půjde o rekonstrukce komunikací a chodníků v ulicích Výtvarnická, Gutfreundova, na Královně, Zdeňky Niplové a Žofie Podlipské. Součástí prací budou přeložky kabelových sítí, obnova stávající a doplnění nové dešťové stoky. Realizace prací potrvá 12 měsíců, a to letos a i v příštím roce. Dnešní den má být nejchladnější z celého týdne, převážně pod mrakem, postupně zaprší. Ranní teploty kolem 12 stupňů, odpoledne pouze 19 až 21 a studený vítr. Z Prahy Lucie Deňková.
4: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Ahoj, krásný čtvrtek.
2: Ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj, vy jste to dneska udělali celý nějak naopak, když vždycky začíná mluvit Michal, tak mě to zmátlo.
2: Já jsem si říkal, jestli tě to překvapí, jestli tě to nevykolejí.
1: Jestli dává pozor.
2: Tak, no. S vámi tady Jasmin, David a já, krásné ránko. Jsme moc rádi, že jste se stavili a že tady s náma jste každý ráno. Stejně jako Čina s Chytím začínáme.
0: Hit Radio City.
4: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: jsme odstartovali čtvrteční snídaní šampionu na Hitrádiu. 6 hodin 10 minut s vámi, my tři, Michal, Jasmina, David, dobré ránečko.
1: Než jdete na toaletu, tak se vyplatí udělat dvě věci, jo? Za prvý zkontrolovat, jestli tam je toaleťák, jasně, ale ještě existuje jedno důležité pravidlo, a to sice, že než si sednete, tak se podívat dolů pod vás, protože to jeden chlapík v Americe neudělal a místo vody v té míse byla...
0: Kdo?
1: Kdo?
0: Kdo tam byl?
1: Krajta královská.
0: Aj ta krajta. Ale to je, já se tady toho teda bojím, nevím, jak to máte vy, ale ne, že by tam byla krajta, ty tady u nás jako většinou nejsou, ale že tam bude třeba nějaký pavouk nebo něco takového.
1: Já se bojím doslova těch hadů. Vždycky, když slyším nějaký tenhle případ, tak já pak prostě, i když z toho záchoda odejdeš, tak zavřeš úplně ten záchod, ale stejně ten had by to zvednul, že jo, to je jasný. A prolez by ti domů. Mně to říkali takhle v útulku, kde jsem byla, a oni tam měli i hada a pán mě strašil a pak mi říkal, a to si myslíte, že on by to nezvedl, to prkýko? Říkám, tak děkuju, že jste mě uklidnil.
0: No mě by zajímalo, Jasmin, kdyby na tebe z mísy vykouknul had, tak jaká by byla tvoje první reakce?
1: Já bych umřela na místě. Já se tak bojím hadů, že já bych měla takový šok, to by nešlo.
0: Ale vlastně David nehnul ani brvou, protože David je správný chlap. Nám se to totiž chlapům děje normálně, jo. Jenomže my prostě vždycky, co odejdeme z toho záchoda, tak ta kobra jde vždycky s náma.
2: Já jsem to celou dobu měl v hlavě, jenom jak to formulovat. Udělal jsi to za mě.
0: To nemusíš formulovat, to je čirý život. A shodou okolností jdeme do zoologický. Shakira, Zoo na Hitrádiu, 6 hodin 12 minut. Hezké ráno.

0: dobré ráno. Ani dnes vás neochudíme o rychlou pětku, dneska v 7.35 budete soutěžit o pobyt v Magnetit hotelu Šumava v Železné Rudě. To ubytování je jenom pár kroků od turistických tras a cyklostezek. V hotelu budete mít wellness s finskou a parní saunou, nebo si můžete vychutnat výbornou večeři v hotelové restauraci.
1: Součástí výhry je taky Šumava Card, což je projekt, který vám tu dovolenou ještě vylepší, a to o řadu dalších výhod, bonusů u zapojených partnerů po celý západní Šumavě. Takže vy vlastně nevyhráváte jenom to ubytko, ale máte v tom kompletní zážitkový pobyt plný výletů a nejrůznějších výhod.
0: To si myslím, že je skvělý důvod, proč poslouchat Hit Radio i okolo 7:30. O to budete soutěžit o 7:30, no a za malou chvíli pro vás máme další hity Hodiny nebo třeba Ava Max, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu. Hezké ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
5: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
6: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
7: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
6: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
7: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z hlavního města hlásíte překážku v plynulosti provozu na Praze Západ v Kamenném přívoze, na místní silnici bude probíhat údržba vozovky. Šťastnou cestu.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz
3: Hit Radio City.

0: Když se podíváte na hodiny, ty ukazujou 6.31 hodiny, dívej na Hit Radio. Vám, že máš,
1: co chceš, a dívej, už jdeme pozdě o minutu. Tak jako v začátku,
0: když ladili jsme struny. Posloucháte Hit Radio a David pro nás má ranní update. Ranní update. Prince George slaví 13. narozeniny. Nejstarší syn prince Williama a princezny Kate je po svém otci druhý v pořadí na britský trůn. S přibývajícím věkem se postupně připravuje na budoucí roli britského krále. V Barceloně vznikla nová nástěnná malba na počest fotbalových mistrů světa. Pouliční umělec na ní zachytil střelce vítězného gólu Ferrana Torrese, jak líbá trofej pro mistry světa. Dílo připomíná první španělský titul po 16 letech. Samsung představil novou generaci skládacích telefonů. Na akci v Londýně ukázal 3 nové modely, včetně historicky první verze Ultra, jejichž cena může dosáhnout až 70 000 korun. Novinky lákají na vylepšený systém ohybu i jednodušší otevírání.
2: Řekni, kdo dá za telefon 70 000 korun.
0: Strašný.
2: A ještě za skládačku.
0: Tak jako, když se nad tím zamyslí z toho technologického hlediska, že dokážou udělat display, který se ohne, za mě klobouk dolů, ale jak říkáš, 70 000 korun za to, to asi nestojí.
2: Já bych se nad tím dokázal zamyslet, kdyby tady ty technologické firmy dokázaly udělat telefon, který vydrží nabitej alespoň 3-4 dny, jo. Protože takhle z toho máme vlastně v podstatě vzato, technicky vzato pevnou linku. Všichni. Daft Punk, One More Time, další hity pro vás tady na Hit Radio, 6.32, pojďme si to užít. Krásné ránko.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, Rosalyn a Snap. 6.39, dobré ráno z Itrádia.
1: Kdybyste mohli vyškrtnout jeden rok školy, který by to byl? Nemusíte přemýšlet vůbec, protože někdo už to možná za vás vybral. A to sice Tomio Okamura, který navrhuje zrušit 9. třídu základní školy, protože by to prý ušetřilo desítky miliard a mladí by mohli dřív do práce.
0: No jo, to je ten důvod. Já jsem to včera tak někde jenom zahlít a já jsem ten článek ani nerozklikával, protože jsem si říkal, že to je hrozná capina. Říkám si, tyjo, proč jako? A teďka představ si, že ve 14 teda skončíš a co? Takže jako jdeš do práce, že se teda pak zruší střední škola, vysoká škola, nebo jak to mám rozumět?
1: Já tomu taky absolutně nerozumím. Navíc si myslím, že 9. ročník je taková ta příprava na tu střední školu,
0: no,
1: a že tím strašně moc ty děti přece jako ochudíš, no, o tenhle ten ročník. I když jsem četla i názory, že někdo si myslí, že 9. je jenom vlastně opakování 8. a že jo, pojďme do toho, ale...
0: Já bych to nerušil, ale já to vlastně docela chápu, to budou nějaký moresy z domoviny, jo, protože když se v Ázii chodí do práce už ve 3 letech a v 12 jdeš do důchodu, vlastně tomu rozumím.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90. A kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

0: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z hlavního města máme aktuálně informaci o neprůjezdné silnici. V Praze v Nuslích, v Plamínkově ulici je propadlá vozovka a silnice je uzavřená.
3: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Za 8 minut 7 hodin dáváte si čtvrteční Hit Rádio, to nám dělá velkou radost. A mě by zajímalo, jestli jste už viděli Odysseu. Dnes je to totiž přesně týden, co tahle Nolanova novinka je v kinech. A my jsme se o tom minulý týden bavili, mělo to asi 60%, jsme koukali na ČSFD a teď to má, schválně tipněte si, kolik to má. Kolik to má? Ono těch 60% důležitý dodat, že to bylo od filmový kritiku a lidi, co to viděli před premiéře. A teď to má? Tak kolik myslíš, Jasmin?
1: 90.
0: Dobře, co ty, Davide?
2: Já se budu víc trošku při zemi, já říkám 82.
0: Tak 85, tak nějak skoro ve středu toho, co jste typovali. 85% není úplně málo. A co není úplně málo, tak to je stopáž toho filmu. On má 3 hodiny. Jasmin se směje, ty jsi říkala, že vy na to vyrážíte.
1: Jo, někdy příští týden nebo přes příští. My jsme kupovali lístky hnedka, ale hnedka to bylo vyprodaný, takže jako do toho IMAXu vyloženě.
0: A to mě řekni, já to teda neviděl, ty jsi to viděl, Davide?
2: Zatím ne.
0: A to mi řekni, toto je opravdu tak dobrý, jo?
1: No prejo a jako ta dílka, ta je zajímavá, ale i když nemám ráda dlouhý filmy, tak spousta lidí, co tam byla, tak říkalo, že vlastně si ani nevšimneš tý dílky v toho filmu, že je to tak strašně dobrý, že ti to uteče lusknutím prstu.
0: Já teda, vy, kdo jste to viděli, tak možná jako cítíte ze mě takový to divení, jo? Protože opravdu já nejsem moc filmovej, ale vy mě přesvědčujete, jenom teda posluchači, vy nám píšete, jak to je super, i teďka, co mi říkáte vy, že teda asi by nebylo špatný na to zajít. Davide, nechceš jít do kina? Nicméně, promiň.
2: No chci, ale s někým jiným, no.
0: Takže, ale takhle, ten film má 3 hodiny a co jsem, já jsem si všiml na internetu, lítají rady, to by vás nenapadlo, když si během filmu můžete odskočit,
2: jo,
0: abychom nepřišli o to nejdůležitější, takže vy, kdo se chystáte na Odysseu třeba dneska, jo, takže si pište, když se vyplatí odejít, abyste o nic nepřišli, tak to je 27. minuta, jo, máte 60., 105. a 130.
1: Tenhle ten seznam vytvořili fanoušci, taky jsem to viděla, prostě seznam okamžiků, kdy teda asi o nic nepřijdete, ale je to vtipný, že to jsou 3 hodiny bez nějakých 8 minut ten film a vyberou jenom ty 4 minutky, jinak je to všechno tak strašně dobrý, že nedoporučujou, abyste vstali.
0: No já si myslím, že ta 27. minuta a ta 60. to bude v pohodě, jo, že opravdu pak krizička, jakmile do sebe narvete popcorn a vychlastáte tu litrovou kolu, tak to prostě ta 105. a 130. minuta to zachrání. No tak jestli vyrážíte na Odysseu, užijte si to a klidně nám napište nám recenzi na to, jo. Klidně i vy, kdo jste to už viděl, rádi se to tady přečteme.
1: Až řekneš, klidně i vy, co jste to ještě neviděli.
0: Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind, další hity pro vás na čtvrteční ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
4: I teď si můžete na webu CK.ety rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.ety.cz
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa zdražuje na nejvyšší hodnoty za posledních 6 týdnů. Ceny žene vzhůru, pokračující konflikt na Blízkém východě a obavy z omezení dodávek na světové trhy. Severomořská ropa Brent se dostala nad $94 za barel. Růst cen ropy se může v dalších dnech promítnout i do cen pohonných hmot. Analytici proto dál sledují vývoj situace na Blízkém východě. Důchodový systém je letos zatím jen mírně ve ztrátě. Za první pololetí skončil schodek na skoro 3,5 miliardách korun, což je nejlepší výsledek za posledních 7 let. Podle ministerstva financí se hospodaření důchodového účtu postupně zlepšuje. Ministerstvo práce očekává, že do konce roku by se systém mohl dostat do přebytku. Od příštího roku se ale počítá s novými výdaji na důchody. Trump chce v čele OSN šéfa světového fotbalu. Podle amerických médií si prezident Donald Trump přeje, aby se novým generálním tajemníkem Organizace spojených národů stal předseda FIFA Gianni Infantino. Současnému šéfovi OSN Antonio Guterrezovi končí mandát na konci letošního roku. Nového generálního tajemníka bude Organizace spojených národů vybírat ještě letos. Zatím ale není jasné, jestli by Infantino o funkci vůbec usiloval. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Zámek Veleslavín se promění v kulturní, společenské a komunitní centrum. Praha 6 chystá plán na obnovu a do příprav zapojí také své obyvatele. Už dnes tady úspěšně působí několik galerií a komunitních iniciativ, které tady pořádají výstavy, workshopy a sousedská setkání. Velká pozornost bude věnována také zámeckému parku. Ten musí zůstat trvale přístupný veřejnosti. Nejchladnější den z celého týdne, ranní teploty kolem 12 stupňů, maxima pouze 19 až 21. 20 a většinou pod mrakem přidá se postupně déšť. Z Metropole Lucie Daňková.
8: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: My vám přejeme hezké ráno.
10: Krásnou středu, čtvrtek teda.
9: Tak jak?
10: Čtvrtek dneska.
9: Čtvrtek 23. července, půlka prázdnin za chvíli za náma. Fu, no letí to.
10: Zajímá mě jedna věc. Kdo by vám musel napsat, abyste přehodnotili svůj vztah? Jo, nějaký váš idol. Zapřemýšlejte se nad tím, zůstaňte s náma, protože následující příběh, to je fakt síla.
9: Přemýšlet teď nebo až potom?
10: Oni, ty ne.
9: Jo.
10: Nebudu tě trápit, Míša.
9: Tak a jestli vy milujete devadesátky, tak už hledejte volume, už hledejte, kde se to rádio zesiluje, protože tohle vás bude bavit. Gala na Hit Rádiu. Hezké ráno.
0: Hit

0: 9 minut po 7 ladíte Hit Radio. Dobré ránko.
1: Existuje jedna jediná zpráva, která dokáže během pár minut změnit něčí život. Hrozně by mě zajímalo, co v ní muselo být. Nicméně podle všeho stačila jedna zpráva na Instagramu a z neznámý konverzace byl za pár dní vztah se španělským fotbalistou Laminem Yamalem. On napsal slečně, která měla už svůj vztah, normálně zadaná slečna. Yamal jí na Instagramu napsal dvě zprávy. A ona se člověče hnedka rozešla a začala chodit s Yamalem.
0: No tak tady se naskýtá otázka, co jí teda mohl Yamal napsat. Napadá vás něco? No tak jako napadá, že jí mohl napsat ahoj v té první zprávě a v té druhé zprávě screenshot bankovního účtu.
2: Výpis účtu.
0: Výpis účtu, jo. Ale takhle, to se jako neděje, ale napadlo mě, jo, že by mohlo.
1: Jako otočila rychle holka, ale to mě zajímá teda, možná to byl její velký idol a zajímá mě, jestli vy máte někoho takovýho, protože já ne. Kdo kdyby vám napsal, tak dokážete ukončit svůj vztah. Tady padaly různý jména a David mi říkala, neříkej, že kdyby ti napsal DiCaprio. Ne, mně se prostě nikdo takhle nelíbí.
2: Proč lžeš? Ne.
0: A kdyby ti poslal DiCaprio? Takhle, já nevím, ale protože David už je zadaný, tak asi za mě nikdo. Dobře,
2: já jsem ti psal včera a neodepsal jsi ani.
0: To je pravda, já jsem ti dal takzvaně zobrazeno. Jo? Ne, já teda, jestli já mám jednu oblíbenou herečku a modelku, Emily Ratajkovsky, možná znáte.
2: No, tak to bych se taky nechal přemluvit.
1: A je to tady.
0: Ale nemáš náhodou svatbu letos, Davide?
2: Mám, tak to s tím nesouvisí.
0: Eva neposlouchá, pravděpodobně, takhle brzo ráno. No tak necháme to na vás. Je někdo takový, vy kdo jste ve vztahu, jestli kdyby vám napsal někdo známý, nějaká osobnost nebo nějaký fotbalista, jestli byste teda jako to líbili, takzvaně, jak se říká dneska moderně.
1: Ne, kdyby vám prostě napsal jako ahoj, jak se máte, ale opravdu, kdyby o vás, představte si to, jo, že fakt ten člověk o vás má zájem, vybral si vás, našel si vás na tom Instagramu a chce jenom vás, jo, klidně ten Johnny Depp, DiCaprio, kdokoliv, a chce vás, tak co uděláte?
0: Je to tenkej let, no nebojte se to přiznat, my to tady vyřídíme anonymně. Nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, anebo nám to sem hoďte klasicky zprávou. My k vám házíme další muziku, tohle je Pharrell Williams, Happy na Hit Radio.

0: Tohle jsou Coldplay, Little Sims a Burna Boy. We Pray na Hit Radio v 7 hodin 19 minut, hezké čtvrteční ráno.
1: Vyprávili jsme vám tady o situaci, kdy jedna zadaná slečna obdržela na Instagramu zprávu od španělského fotbalisty Yamala, nový teda mistr světa s jeho týmem. No a jak si se hnedka okamžitě rozešla se svým tehdejším přítelem a rovnou skočila do vztahu s Yamalem.
0: My jsme řešili, co v té zprávě asi mohlo být, to je opředeno tajemstvím, napadlo nás, že tam možná mohl být screenshot z bankovního účtu, nevíme, těžko říct, jo. A pak jsme se tady bavili, jestli my máme někoho takovýho, kvůli komu bychom opustili našeho současného partnera. Jasmin říkala, že nikdo takový není, že ani DiCaprio by ji nepřesvědčil.
1: Mně se nelíbí.
0: Emily Ratajkovsky tady padla ve studiu, no ale chtěli jsme to po vás, jestli je nějaká taková osoba, ať už známá nebo kdokoliv, kvůli komu byste opustili svého partnera. A velký přiznání dorazilo.
1: Tak třeba, to je zrovna anonymní zpráva, ale píše Eva Farná.
0: Počkej, jako, a Eva Farná by teda koho chtěla, nebo... Jo, počkej. Jo, jakože někdo napsal Eva Farná.
1: Ano.
0: Jo, takhle, už tomu rozumím. Dobře, pojďme dál. David z Brna píše, ránko týme, svou ženu miluju. Ale, a to je ono, kdyby šlo o regulérní zájem druhé strany a jen jednorázovku, byla by to Elizabeth Hurley a Kylie Meno. Žena má zase povoleného Davida Beckhama a Daryla ze seriálu Walking Dead. Hezký den. A je teda pravda, že nejhorší je na tom, že taky vím o pár lidech na téhle planetě, který by mi přebrali partnerku. Pár jich je.
1: OK, Ivona, šla bych do toho, musí to být zrušující život, i kdyby na chvilku. Žijeme len raz. Nenapsala teda koho, ale...
0: Právě tu a právě teraz, no. Taky píše Veronika, a nemohla bych si je nechat oba dva? Tak jako, i to se děje.
1: Ach jo. Eva, ahoj, pěkné ránko, tak za mě by to byl Keanu Reeves. A jo, ten se líbí hodně lidem, no.
0: Taky tady je zpráva od Týny, dobré ráno, hodně by to se mnou šilo, kdyby mě oslovil Tom Hardy, ale jak by se toho dohmátl manžel, tak by se bez tak přeorientoval a usiloval o něj on.
1: Aha, tak to by se doma zajímavý. Veronika, Chris Hemsworth, ale dala bych si říct, i kdyby napsala Eva Longoria.
0: Hezká zpráva, taková milá, taky dorazila. Ahoj, pro mě by to nemusela být žádná známá osobnost. Mně by stačilo, kdyby mi takhle napsala nesplněná láska ze základní školy.
1: To je hezký. Ještě Marťa, ahoj, vzhledem k tomu, že jsem starší ročník, tak mými idoly byly Mel Gibson anebo Sean Connery, ale to už je dávno.
0: Tak pojďme na hlasovky. Třeba ta od Nikoly.
2: Ahoj, tady Nikola. No, mě kdyby napsal takovej Dwayne Johnson, tak si myslím, že ani na sekundu nezaváhám. Je to prostě kus.
0: Ale kdyby napsal Dwayne Johnson i mě, tak taky ani na sekundu nezaváhám.
1: To jsem chtěla říct, že vlastně jako Dwayne je dobrý, no.
0: Máme tady taky skvělou hlasovku od, je tady podepsaný jako Voborák.
3: Čus faktoráci, kdyby mi napsala tohle Gina Ortega, tak se nechám zbalit, protože bych jí řekl v italském jazyce. Hej, Ortega, důvod jste Bručan, to by měl znamenat něco jako čauko přilogám pár, takže Gina Ortega jdi.
0: Ertiga, Bručando, ale je vidět, že Voborák to má připravený, jako
1: jo,
0: hodně.
1: Jo,
0: nebude,
1: hodně,
0: takhle,
1: hodně,
0: nebude překvapen, až Ortegu někde potká. No tak hlavně, že dokud nás smrt nerozdělí, co? Jasně, stačí jeden herec a je to, no. Děkujeme za vaše zprávy, nicméně jeden Španěl, ze kterého se nejednomu člověku podlamujou kolena, tak co, šli byste do Enriqueho, to je tenhle, za chvíli je jenom váš. Duel El Corazon, tady na Hit Radio.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze ve Vilzonově ulici směrem k muzeu, probíhá výměna hydroizolace stropní konstrukce haly hlavního nádraží. Provoz je veden dvěma jízdními pruhy.
1: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz
2: Hit Radio City.

0: eso. Enrique Iglesias.
1: Yo quiero acabar.
0: Duel El Corazón 731.
1: Sufrimiento.
0: Na Hit Radio.
1: Que te hace llorar.
0: David pro nás má ranní update.
2: Ranní update.
3: Švýcara při koupání v Itálii pokousala ryba. 55-letý turista utrpěl v moři u pobřeží regionu Kampánie hluboké zranění a přišel o velké množství krve. Po převozu na břeh skončil v nemocnici. Američana dvakrát ušknul chřestíš, zachránilo ho 54 dávek protijedu. Muž šlápl na hada na zahradě svých rodičů v Kalifornii. Jedno z ušknutí zasáhlo žílu, jed se tak rychle dostal do krevního oběhu. A lékaři museli nasadit mimořádně vysokou dávku protijedu. Trestání tichem může mít vážné následky. Podle odborníků je dlouhodobé ignorování dítěte nebo partnera formou psychického násilí, které může zanechat následky až do dospělosti. Studie navíc ukazují, že odmítání a ztráta blízkého kontaktu aktivují v mozku stejná centra jako fyzická bolest.
0: Zajímavý, no tady ticho rozhodně nebude, tady se bude hrát nejenom skvělá muzika, ale taky o parádní pobyt, protože za malou chvíli tady máme rychlou pětku. Z Šumava Kart dneska soutěžíte o pobyt v hotelu Rankl na Horské Kvildě. Je to pobyt v samotném srdci v Šumavě, příjemné ubytování, výborná domácí kuchyně a jedinečná atmosféra Horské Kvildy, odkud můžete vyrazit za pěšími i cyklistickými výlety. Tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Beyoncé. Tohle jsou Faithless. A nově Bibi Rexa New Religion na Hit Radio. 7.35 a to je čas na soutěž.
1: Rychlá pětka.
2: Dneska soutěžíte o pobyt v hotelu Rankl na Horské Kvildě na Šumavě. Součástí výhry je ale kromě toho pobytu taky Šumava Card, což je projekt, díky kterému můžete během toho pobytu získávat další výhody a bonusy u nejrůznějších zapojených partnerů, od turistických atrakcí přes sportovní aktivity až po další služby, které vám ten pobyt zpříjemní. Takže ať už si tam vyrážíte za turistikou, cyklistikou, wellness nebo jenom načerpat tu energii té krásné přírody, tak se Šumava Card si to opravdu užijete.
0: A o tohle všechno se právě teď zasoutěží Sabina. Sabi, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Ahoj.
0: A taky Anička, protože ahoj. Ona nám přišla SMS-ka, chci soutěžit, Anička z Brna. A teďka ti volám a ty říkáš Sabina, říkám, jak to tam máte? Tak vy, pojď to vysvětlit našim posluchačům, prosím tě.
3: No, kolegyňka se stydí, ta odešla
0: spíš. Počkej, takže tam není teďka Anička, jo?
3: Ne, není tam, ona ani odešla.
2: Tak pokud vyhraješ, tak doufám, že pojedete spolu, ale když to bereš,
0: no,
2: za ní,
0: právě,
2: teda jejím jménem.
3: Ne, jdem to rodičům. Já se to tak vzdala.
0: No tak skvělý. Takže Aničku zdravíme takhle na dálku. Nemusela se schovávat, my nekousnem a Sabi, jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Doplň české přísloví. Raní ptáče dál.
3: Doskáče.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, v jakém kraji České republiky leží Karlovy Vary?
3: Karlovarským.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje ten úplně nejznámější žlutý Pokémon?
3: Pikachu.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Sabi, jaké ovoce se dává do štrůdlu?
3: Jablko.
0: Ano. A poslední otázka, která tě dělí od téhle fantastické výhry pro tvé rodiče.
2: Jaký je opak slova den?
3: Noc.
0: To není možný. To není možný.
2: Je to tvoje, Sabi.
3: Děkuju, oni budou mít radost.
0: Takže pobyt v hotelu Rankl na Horské Kvildě, tomu Šumava Card, výlet si udělají rodiče z Brnečka na Šumavu, to budou mít radost, co?
3: Mega dáreček.
0: Mega dáreček. Počkej, to budu používat každé ráno po rychlé pice, tak máš od nás mega dáreček. Sabi, jsi skvělá, perfektně si to zvládla, pobyt posíláme, pozdravuj rodiče, hlavně pozdravuj Aničku taky.
3: Jo.
2: Ani,
0: už tady měla být 4 minuty. Tak Sabi, děkujeme za soutěž a hezký ráno přejeme.
3: Ahoj.
2: Děkuju.
0: Taky. Tak opět zítra, poslední pobyt tento týden, opět chvíli po půl osmé.
2: Ty jsi taky takový mega dáreček.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Za malou chvíli 7:45, ladíte čtvrteční Hit Radio, dobré ráno. Jak to vypadá na cestách? Na vaší cestě do práce, kamkoliv jedete, to víme a rádi vám poradíme, čemu se ve čtvrtek ráno vyhnout. Kde to stojí, dáme dopravu a taky přidáme další hity. Kytlaroj, Justin Bieber, Stay, to je tohle. Těšit se můžete taky na Lost Frequencies, Back to You, tady na Hit Radio. Tak dobré ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Chtěl mě vedro.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze na Smíchově ve Zborovské ulici v úseku mezi ulicemi Lesnická a Pecháčková probíhá oprava vodovodního potrubí, počítejte s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity Lost Frequencies Back to You. Posloucháte snídaní šampionu na Hit Radio, s vámi Michal, Jasmina, David, hezké ráno.
1: Představte si, že máte rozhodnout, co udělat s domem člověka, který se nesmazatelně zapsal do dějin, a to tím nejhorším možným způsobem. Zbourat ho, udělat z něj muzeum, nebo možná naopak místo, který s tím jeho jménem nebude mít už nic společného. Bavíme se o rodném domě Adolfa Hitlera.
0: Jasně, takže ho nezbourali.
1: Nezbourali a udělali s ním, dlouhou dobu se jako řešilo, co s tím domem udělat. A co byste tak typovali, že teda se s tím stalo, když ho nezbourali?
0: Takhle, já typovat nebudu, protože já už tuším.
1: Takže tak já nechám naše posluchače v autech, doma, v práci, kdekoliv.
0: Takhle, tuším, že ten dům teda stojí samozřejmě, jo, ale co se s ním stalo, tak to necháme na tobě.
1: Udělali z něj policejní stanici.
0: Policejní stanici. A proč policejní stanice zrovna?
1: Policejní stanice, no, chtějí tím zabránit tomu, aby se z něj, z toho domu stalo jako poutní místo pro lidi, který by tam tím eventuálně sympatizovali.
0: Jo, jasně, chápu, ale představ si, že tam jdeš do práce, jo, třeba na ranní směnu a dáš si tam kafe ve společné kuchyni, tak to musí mít teda pořádně hořkou pachuť, si myslím, jo.
1: Jsou jako různorodý ty národy, jo, národy.
0: Názory,
1: samozřejmě
0: názory.
1: Na to.
0: No, ten názor, já jsem tady našel k tomu něco málo v rychlosti, že ta rekonstrukce stála 480 milionů korun.
1: Tester.
0: Či rekonstrukce domu 480 milionů. Ale já si myslím, že to měli zbourat, mi to přijde teda jako ulítlý, jo. Ale zase na druhou stranu policejní služebna to je, že jo. Hmm. Tak jako asi nějakou výhodu tady ta policejní služebna mít bude, protože když tam někoho dovezou na výslech, tak se radši přizná i k věcem, který v životě neudělal. Huntrix Golden Hit Radio 754. Dobré ráno, šampioni.

0: ty i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hi, I'm Miley Cyrus.
3: Hey, it's Teddy Swims.
4: I teď si můžete na webu CK Eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ckety.cz
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. O víkendu se do Česka vrátí letní počasí. Po několika chladnějších dnech teploty znovu vystoupají a místy dosáhnou až na 30 stupňů Celsia. Slunečné počasí ale dlouho nevydrží, už v neděli dorazí studená fronta s deštěm a ochlazením. Podle meteorologů by ale ani to nemělo mít dlouhé trvání. V příštím týdnu se může vrátit velmi teplé počasí a dokonce i další vlna veder. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc chce snížit trestní odpovědnost. Podle jeho návrhu by mohly být za vybrané nejzávažnější násilné trestné činy trestně odpovědné už 13-leté děti. Nešlo by ale o plošné snížení věkové hranice, změna by se týkala jen nejzávažnějších případů. Tejc očekává, že návrh vyvolá ostrou debatu, protože část politiků i dětský ombudsman jsou proti. Pokud změnu schválí parlament, mohla by začít platit od ledna 2028. Požár zlínského mrakodrapu je po 13 dnech uhašen. Hasiči ukončili likvidaci rozsáhlého požáru budovy číslo 34 v bývalém baťovském areálu, která začala hořet 9. července. Během požáru se zřítila velká část 11 podlažního objektu a příčinu vzniku ohně dál vyšetřují hasiči i policie. Obyvatelé už nemusí kvůli kouři omezovat větrání svých domovů. Okolí poškozené budovy ale zůstává uzavřené, protože je staticky narušená a hrozí nebezpečí. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Praha kompletně opraví 5 ulic na Zbraslavi. Půjde o rekonstrukce komunikací a chodníků v ulicích Výtvarnická, Gutfreundova, na Královně, Zdenky Niplové a Žofie Podlipské. Součástí prací budou přeložky kabelových sítí, obnova stávající a doplnění nové dešťové stoky. Realizace prací potrvá 12 měsíců, a to letos a i v příštím roce. Dnešní den má být nejchladnější z celého týdne, převážně pod mrakem, postupně zaprší, ranní teploty kolem 12 stupňů, poledne pouze 19 až 21 a studený vítr. Z Prahy Lucia Daňková.
7: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
10: jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Ahoj, krásný čtvrtek.
11: Hezké ránko přejeme. Snídaně šampionů. Roztáčíme třetí hodinu čtvrteční snídaně. Jsme moc rádi, že jste u toho s náma. Písničky, na to asi čekáte, že jo?
8: Něco hlubokýho modrýho tam je.
11: Budeme překládat doslova do češtiny všechno, jo? Takže snídaně u Tiffanyho a něco hlubokého modrýho. Tak pojďme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio City.

0: Blue Something, snídaně u Tiffanyho, 8 hodin 7 minut, posloucháte čtvrteční Hit Radio a řidiči zbystřete. BESIP vydal varování před epidemií mikrospánku na dálnicích a ukazuje se, že nejsilnější zabiják není tma, ale oběd na odpočívadle. Prostě když si dáme nějaký dobrý jídlo, dáme si ho hodně, tak nám pak snadněji spadne hlava. Což je vlastně teďka i aktuální při cestách do zahraničí, k moři, samozřejmě chceme to dát na jeden zátah. Tak by nás zajímalo, jestli vy, kdo jedete k moři, jestli to jako dáte na jeden zátah, nebo jak, jestli si dáváte pauzy, co vy třeba, Jasmin?
1: Já bych to určitě nedala a jsem ráda, že přítel taky není tenhle ten typ hrdiny, jo, že když potřebuje pauzu, tak si dá pauzu. My jsme nedávno jeli z našeho koncertu a bylo to někdy o půlnoci, jeli jsme z Plzně a už nám zbývalo jenom 20 minut domů. Ale celou tu předchozí cestu jsme se střídali v tom řízení, protože jsme prostě nemohli ani jeden. A když už zbývalo fakt jenom těch 20 minut, tak jsme to zakempili na benzínce a usli jsme na dalších 20 minut v autě, protože to fakt bylo potřeba.
0: Ono je nejhorší, říká se vlastně to finálová rovinka.
1: Cílová rovinka.
0: Mě takhle jednou mám taky příběh s mikrospánkem. Mě zachránilo život Slovensko, čověče.
1: Zachránilo život?
0: Bratia podrželi. Já jsem jel do Bratislavy a tím, jak nejsou hranice, hraniční přechody, tak normálně jsem jako jel a teďka mi pípla SMSka na dálnici: vítejte na Slovensku. A ta SMSka byla ta věc, která mě probudila na té dálnici. A hele, já jsem po tom, co mě to zbudilo, tak čověče... Říkal jsem si, no tak teďka už neusnu asi nikdy v životě, ale člověče, to bylo probuzeníčko, takže já bych chtěl veřejně poděkovat Slovenské republice, že mi vlastně možná zachránila život. To bylo píp a já, dobré ráno, aha, tak už jsem na Slovensku a už jsem vzhůru. No, tak co takhle funguje vám, když někam frčíte a víte, že nebo nechce se vám prostě zastavit, jo?
1: Nějaký teda osvědčený trik proti únavě za volantem.
0: Tak zpívání napadá mě. Já se třeba zpívám.
1: Tak tam bych nechtěla být zrovna. Já si stáhnu okýnka, ale to vždycky funguje na chvíli, že jo? Ten čerstvý vánek do těch očí.
0: No nejlepší, když už to na vás fakt jde, tak zahodit veškerý hrdinství a prostě zastavit a protáhnout se, no. Už jsem to párkrát udělal, protože samozřejmě ten mikrospánek, člověk, jak stráví hodně času za volantem, tak občas to tak jako přichází a je dobrý to rozpoznat, no. Blbý je pak, když to nepoznáš a když se probudíš někde ve škarpě.
1: Tak nám dejte vědět, co teda funguje na vás. Pošerujeme tady takhle tipy. 777-937-777, tak zní číslo k nám.
0: To je číslo třeba na WhatsApp, kam na to můžete poslat jako hlasovku nebo normálně SMSkou. My k vám posíláme další hity. Tohle je kávička, kterou si vychutnáme všichni společně. Sabrina Carpenter, Espresso na Hit Radio. Dobré ráno.

0: 8:45, minuta navrch, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Besip vydal varování před epidemií mikrospánku. Při cestách, ať už k moři nebo po republice, prostě je potřeba... Jasmin, co děláš?
1: Spadnul mi nějak mikrofon, neřešme
0: dobře,
1: to.
0: Dobře, takhle, pojďme dál. Je potřeba myslet na to, že mikrospánek nás může zastihnout kdykoliv a kdekoliv. No a ptali jsme se vás, jestli máte nějaké zaručené tipy a triky, jak proti mikrospánku bojovat, případně když už to na vás jde, tak jaká je ta činnost, která vás opět hodí zpátky do normálního provozu?
1: Peťule píše, mně fungují větrové žvíkačky, krizovky řeším často, jakožto řidič z povolání, v podstatě denně po o.
0: Mm-hmm. Další zpráva. Ahoj.

0: A stalo se mi, že jsem na jednom tréninku usnula na kole. Tak to je teprv. Nic se naštěstí nestalo. A jinak, když mám pocit, že to na mě padá, tak jsou reflexní body na palci, u ruky, kde máte mozek a hlavu celou. A to, když si promačkáte, tak se vám nechce potom spát. Tak se mějte.
1: Já mám občas mozek na jiných místech těla. Jasmin mě přišla masírovat, ale nic to...
2: Trošku promasírovat mu to myšlí.
1: Nic to se mnou nedělá teda, nic to se mnou nedělá. Já si myslím, tam byl tip na vytrhávání chloubku z nosu proti unavě. Tak
2: je, počkej. To dělá, to je odporný. Počkej. A, ne?
1: Hele, já jsem normálně úplně fresh. Pojďme na muziku, DJO, End of Beginning a na cestách.

0: End of Beginning, 8 hodin 23 minut. Tohle je čtvrteční Hit Radio, dobré ráno. Řešili jsme tady, co vám pomáhá proti únavě, když na vás jde spaní za volantem. Máme tady ještě pár zpráv, pár tipů, tak kromě teda trhání chloupů z nosu, což nás pobavilo. Tady někdo píše, proti únavě zabírá naklonit hlavu, tím jak si mozek musí přerovnat obraz, se probere. Taky pomáhá se nechty nebo ostrým hřebenem podrbat ve vlasech. Nejlepší je ale opravdu asi zastavit a zdřímnout si. Jasně, další třeba od Peťule. Krásné ráno, mě vždy pomáhají větrové žvíkačky, jelikož jsem řidič z povolání, krizovky řeším často, to jsme četli. Pak tady je třeba zpráva od Michala, klimatizace na nízkou teplotu, ale nejlepší je se asi pořádně vyspat. A pak tady je třeba jediný, co u mě zabírá, je jídlo, které musíte pořád při jízdě ukusovat. To píše profesionální řidič Zdeněk. No tak možná to vám, kdo balíte na nějakou další cestu třeba na dovolenou, tak vám to třeba pomůže tyhle tipy. Tak důležitý je taky určitě zastavit a nadechnout se pořádně čerstvého vzduchu. Musím se nadechnout. Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, to k vám letí za malou chvíli.
1: Ty máš ale hrozně pomotanou, že tě takhle poslechne hned.
0: Jako Eva nebo Miraj?
1: Eva.
0: Tak vás za volantem zdravíme, i spolujezdce samozřejmě, info z dopravy přidáme a těšit se můžete právě i na tenhle song. Vzpomeneš si tady na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z hlavního města máme informaci o bouračce, dejte pozor ve spojovací ulici na křižovatce s ulicí k Žižkovu, srazila se tam 3 osobní auta, počítejte s omezením.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz
3: Hit Radio City.

0: Já to prostě miluju. Snad i vás to baví, Eva Farná, Miraj, vzpomenej si, tohle je Hit Radio v 8.33. David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Teddy Swims poprvé vystoupil v Česku. Americký zpěvák zazářil na festivalu Colors of Ostrava a prozradil, že si z každé navštívené země odváží nové tetování od místního tatéra. V rozhovoru mluvil také o terapii, svém hitu Lose Control i cestě ke slávě. V Barceloně vznikla nová nástěnná malba na počest fotbalových mistrů světa. Pouliční umělec na ní zachytil střelce vítězného gólu Ferrana Torrese, jak líbá trofej pro mistry světa. Dílo připomíná první španělský titul po 16 letech. Bitcoin od loňského rekordu výrazně oslabil. Jeho hodnota od října klesla téměř na polovinu a část investorů přesouvá své peníze do technologických firem a umělé inteligence. Podle ekonomů dnes právě AI a americké technologické společnosti udávají směr finančním trhům.
0: No, oslabil. Pořád je za raketu, že jo? Já teda po každý osobně, když slyším slovo Bitcoin, tak pláču.
3: Jak to?
0: Já jsem byl ve třeďáku na střední, když to začalo a spolužák nám říká něco o nějakých bitcoinech, ať to nakoupíme. On si jich koupil 100, jo. Jeden stál, tak myslím 10 centů, jo. 100 bitcoinů. Víš, kolik to je na dnešek, když si to převedeš, já jsi tady převáděl? 138 milionů korun.
3: A jste ještě nějak v kontaktu? Nebo tak?
0: Takhle, nemám nejmenší tušení, kde mu je konec. Instagram nemá, Facebook taky ne a na třídním srazu se taky neukázal. To je divný.
3: Tak ten už se někde žije, no.
0: To je divný. Jsme to prokaučovali, no. Nedá se nic dělat. Blink 182, All the Small Things. 8.34. Tohle je muzika, která vás bude zaručeně bavit. Tak dobré ráno, šampioni.

0: jsou hity pro vaše lepší čtvrteční ráno. Jsme rádi, že v tom jedete s náma.
1: Víte, jak poznáte člověka, který má čistý svědomí? Klidně nechá telefon na stole ležet displejem nahoru. Mě zajímá, jak ho pokládáte vy.
0: To je blbost. No, já ten telefon pokládám displejem dolů.
1: Já taky.
0: Ale nemá to žádný důvod.
1: Ale opravdu to ani u mě to nemá žádný důvod. Já si nechci vypínat Wi-Fi, data a tak. A zároveň nechci, aby mi tady vyrušovalo pozornost to, že mi budou chodit nějaký notifikace. Takže to dám prostě takhle dolů.
0: No tak na to já mám nastavený, že když to dám displejem dolů, tak mě bliká blesk.
1: Jo, víš, tak to takže, já nemám. No. Nicméně vědci teďka jako raději pravej opak, že prý bychom měli pokládat telefon displejem dolů opravdu, protože tím šetříme baterii.
0: To jsem slyšel, to je vlastně, a něco na tom asi bude, že se ti nerozsvěcuje ten displej, když ten displej máš vzhůru nohama, takže pozná, že je vzhůru nohama, tak proč by se rozsvěcel, jo? Spíš si myslím, že nám ta jako věda nějaká, nebo tady ty výrobce mobilů dávají jak oficiální výmluvu pro třeba vlastní tajnosti, jo? Protože přeci jenom, když ten telefon máš položený vzhůru nohama na tom stole a když ti přijde zpráva ve 23.15, tak si toho nikdo nevšimne. Jo. U mě to tak není, já to tak prostě pokládám ze zvyku, ale to není jediný, jo. Ono, pořádek musí být i v tom, jak ten telefon strkáme do kapsy, mi přijde.
1: Tak to povídej.
0: No, já takhle doufám, že v tom teda nebudu sám, jo, že jste taky takhle divný, jo. Ale ten telefon musí být za mě hlavou vzhůru, aby mi to bylo špatně, že musí být sluchátko nahoře, nabíjecí port dole, prostě normálně takhle, jak ho máš, jo.
1: Aha, tak to já ho otáčím.
0: A strčíš si ho takhle do kapsy, ale displejem ke stehnu, jakoby.
1: Displejem, já to dávám, ty to dáváš do přední kapsy, koukám, tak já to dávám do zadní.
0: A do pravý, zásadně do pravý kapsy.
1: Ano, do pravý kapsy.
0: V levý kapse mám klíče od auta, tam nesmí být nic jinýho a peníze nějaký. A v pravý kapse je jenom telefon samotný.
1: Tak jediný, co máme naopak, že ty máš teda mobil tam daný tak, jak normálně patří a já ho mám vzhůru nohama.
0: Vzhůru nohama, a to je, počkej, já to zkusím. To je,
1: to
0: ukáž.
1: Je logický,
0: když to vezmu.
1: To tam zastrčíš líp, když...
0: Jo, vlastně.
1: Je to lepší pohyb
0: rukou. Děláš si prču.
1: No, zkuste si to taky.
0: Děláš si prču. Takhle ho vyndám a musím ho přehmátnout,
1: no.
0: Ale když ho dám vzhůru nohama a displejem ke stejnu. Počkej, já to takhle dělám od té doby, já nevím, třeba od 12, co mám telefon, jo. Počkej, děláš si prču. Lidi, tak já teďka zjistil neuvěřitelnou věc. Někdo nám tady píše SMSku. Displejem dolů na stůl, když by na něho náhodou něco spadlo, tak se nerozbije.
1: To je taky dobrý.
0: To je taky pravda. A já teda, oni ty foťáky mají docela velký hrb. To je další věc, jo. Že vlastně mně přijde, že líp drží, když ho dáš takhle na ten, no prostě displejem dolů, no. Tak děkujeme za vaše zprávy, já hlavně děkuju tobě, Jasmin.
1: No,
0: takže já teda můžu říct, že od 23. července roku 2026 mi Jasmin změnila život a že budu telefon dávat zůru nohama do kapsy. Ty seš neuvěřitelná žena, opravdu fakt.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 8.53. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů, tohle je Daša Austin a my se ptáme, máme mezi vámi opravdový milovníky přírody? Tenhle týden totiž hledáme konkrétně vás, kdo rádi kempujete. Když nám totiž na náš web na hitradio.cz napíšete váš nejlepší zážitek právě z kempování, tak můžete vyhrát poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Na produkty máte doživotní záruku a doporučujeme vyzkoušet třeba všestranný 20-litrový batoh, travel backpack nebo 3-litrový kompaktní travel sling.
1: Pro inspiraci takhle zní příběh od Adama. Jako malí jsme jezdili s rodiči často kempovat. Jednou jsme přijeli pozdě večer a postavili stan na posledním volném místě obklopeni dalšími stany. Jenže táta celou noc chrápal tak nahlas, že ráno, když jsme vylezli ven, tak kolem nás v okruhu 10 metrů nestál jediný stan. Později jsme zjistili, že sousedi jeho noční koncert nevydrželi a během noci se radši přestěhovali jinak.
0: Hele, tuhle plašičku používám doma taky, ale ještě jsem díky bohu nikoho z baráku nevypudil. Děkujeme Adamovi za tenhle příběh, samozřejmě přidat se můžete i vy. No a protože zítra už je pátek, tak zítřejší snídení šampionu, jeden z vás vyhraje právě tenhle parádní poukaz v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Detaily na webu hitradio.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4camping. Vybavte se na všechny cesty na 4camping.cz.

0: Tohle jsou hity Samfel, Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, 8:57 a my bychom se s vámi normálně rozloučili oba dva, Michal a Jasmin, ale Jasmin by tady musela nejdřív být. Tak já se rozloučím i za Jasmin. Tak Jasmin se s vámi teda na dálku loučí. Nechte to, už tady jsou kolegové, co...
1: Ahoj, ahoj.
0: Co jdou po nás? Ahoj. Prostě, Kubo, nech toho, nech toho. Vypíná mikrofony, mějte se krásně, hezký den.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: Zvládněte čtvrtek a slyšíme se samozřejmě zítra, bude páteček v 6:00. Hezký den, ahoj.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí ještě před 9:00. Zdravíme na silnice. V těchto chvílích stále počítejte se silnějším ranním provozem Barandák do Břízka směr do centra metropole Radlická. Tady je po pojíždění minimálně 20 až 25 minut. Zdržení také na Černáku. Tady se připravte na dlouhou kolonu, která se táhne až po Štěrboholi. Po pojíždíte minimálně 15 až 20 minut. Silný provoz je také v Holešovičkách, v ulici v Holešovičkách, po Vltavské a Čuprově. A popojíždí také část okolí Tančícího domu nebo Ječnák IP Pavlova. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
0: Jasmin už je ve studiu. Kde jsi byla?
4: Mě se marketačky ptali, jaká byla dovolená. Ty jsi mě volala, já tě neslyšela.
0: Já jsem se rozloučil za tebe. Ahoj, Lucie.
3: Ahoj, Michale.
0: Ahoj, Lucie. Tak Jasmin, čau zítra.
4: Ahoj.
5: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
6: Randíte?
5: A

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio City.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy. Pro Prahu a okolí přejeme dobré dopoledne. Praha zahájí přípravu silniční spojky mezi Kunratickou a ulicí u Rakovky. Ta je součástí plánovaného propojení s Vídeňskou ulicí. Úsek má mimo jiné zajistit dopravní spojení připravované infrastruktury, která souvisí se stavbou metra D. Projektová příprava začne ještě letos. Záchranářům v Praze spadla z nosítek pacientka z domova pro seniory, žena později zemřela. Případ, který se stal zhruba před měsícem, teď prověřují policisté. Nikoho zatím neobvinili. Incident prověřuje také sama pražská záchranka. Ministr zahraničí Petr Macenka odlétá na dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem.
2: Určitě během té návštěvy se seznámíme s detaily té nehody, ale do toho vyšetřování naše delegace určitě vstupovat nijak nebude. Společně s ministrem zahraničních věcí Chorvatska přímo na to místo, kde se to stalo, tak aspoň tam nějakým pietním způsobem chvilku strávíme, uctíme památku a hodíme třeba kytičku do vody a vzpomeneme na ně.
1: Programu cesty má ministr Macinka i jednání s chorvatským premiérem. Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Sadková a Adriana Morinová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma City. Mezi muži obsadila trojice Chaloupka, Kratochvíl a Rohan pátou příčku. Zvítězili Britové a Slovenky.
3: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. Asekol. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: V průběhu rána ještě doznívaly noční přehánky nebo noční déšť. Přehánky se objeví pravděpodobně i v průběhu dne. Později odpoledne většinou polojasná, postupně oblačná obloha. Odpolední teploty kolem 19 až 21 stupňů.

0: jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
1: A teď už 3 minutky po 9. hodině. No tak dobrý čtvrtek, hezké dopoledne. Doufám, že už máte dost energie, že jste se napumpovali a zvládáte další pracovní den. A nebo taky odpočítáváte do začátku dovolené. Může to být jako obojí. Možná taky můžete odpočítávat do konce dovolené. Klidně může být, že jo?
2: To je ten horší případ, ale...
1: Ano, na to nemyslete.
2: Já jsem se včera večer, když jsem usínala, víš, co jsem si říkala? To je fajn, že už je zítra pátek. A on ten není.
1: Zas to nevyšlo. Dáme si Shakiru, dáme si Elu Henderson a taky Činasky, to všechno vám hrajeme právě teď. No a Praho, dobré dopoledne.
0: Hit Radio City. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Tohle jsou Činasky u nás na Hit Radio City. Mimochodem, Činasky celé léto jedou velkou tour, celkem 18 zastávek po celé republice. A další čekají. Ano, ano, tenhle víkend tuším, že mají volno, ale 31. července je můžete potkat v Šumperku, potom Podštejn, Strakonice, Litomyšl, Olomouc, dokonce Třeboň, Příbram, Kutná Hora, Děčín, tam všude můžete za nimi vyrazit. Občas jsem součástí téhle partičky, protože na opener léto samozřejmě mají svého moderátora, takže kdybyste náhodou vyrazili, tak se někde určitě můžeme vidět na Činasky tenhle rok. Je to až někde do půlky září. Co mám pro vás já připraveno, tak to je samozřejmě skvělá muzika, která vás doprovodí pro celé tohle dnešní čtvrteční dopoledne. A dost možná ani to kafe už nepomáhá a říkáte si, tyjo, jsem unavený, málo jsem toho naspal, jo. Teď ještě jste se probudili, takové to sichravé, skoro jako dešťové počasí, jo, ono to nepřidá. Říkáte si, raději bych byl v posteli. No taky, já vás můžu probudit něčím, co vás opravdu jako postaví na nohy, jo. Tohle jsou Green Day, American Idiot. A za pár minut Dua Lipa, anebo Duke DeMont. Takhle hrajeme a tohle jsou naše hity. Hit Radio City.

0: skvělá muzika a další velké hity vás budou následovat na 937. Dáme si George Ezru, dáme si taky Linkin Park, to budeme hrát už za chvíli. No a věřte, že přesně za týden.
1: City Picnic, festival, který se vejde na deku.
0: Přesně za týden se sejdeme na Parukářce, aby jsme si udělali druhou zastávku našeho City Picniku. První se vyvedla víc než dobře, jestli jste tam byli, víte, o čem mluvím. A jestli jste tam nebyli, tak na Parukářce byste chybět neměli. Přesně za týden, bude to ve čtvrtek příští týden, bude to 30. července, kdy jsme pro vás uspořádali další City Picnic, který je úplně zadarmo, od 4 hodin až do 9 na Parukářce. No a hlavní hvězdou bude Pokáč, který byl zhruba dva dny zpátky. Jsou to, co byl tady u mě ve vysílání a prozradil jako spoustu věcí. Je nějaká situace, kdy Pokáč má opravdu den, kdy jako není třeba dobrý společníkem a nechodí ty vtipy a nechodí ty nápady?
2: Když Sparta prohraje.
0: V posledních letech si tady trošku nevrlí.
2: V posledních letech nebejvám úplně minimálně, ne o víkendech, ale ne, jako většinu věcí beru s nadhledem a si myslím, že se snažím obklopovat takovýma lidma, který prostě moc neřešej nějaký jako nesmysly. Takže jako kdybych si měl vzpomenout, když jsem se naposledy nějak jako naštval nebo něco. Mě třeba teďka, když jako vychováváme ty děti, máme kluky 3 a 5, tak na ty člověk taky musí jako zvýšit hlas a není to nutně jako proto, že se jako naštvu nebo něco, ale protože to je prostě výchovný prvek, no, tak občas se musím trošku přinutit a zvýšit hlas, i když třeba normálně bych to jako neudělal. Takže to je jako zajímavý tohle tom. Ale jo, většinou jsem v klidu.
0: S Pokáčem na dalším City Picniku už příští týden, jo? Vstup je zadáčo a podrobnosti jsou u nás na webu. My se moc těšíme.

0: Britney, bitch. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?

Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem.

0: Lenkenin a taky Hit Radio City. Za pár minut Jennifer Lopez anebo Catio Aion a jejich Turn the Lights Off. Sice je za námi už Karlovarský filmový festival, velkolepá přehlídka filmů vždycky na začátku prázdnin, ale tak nějak v kinech začínají ozvěny, jo? Takže filmy, které měly třeba na Karlovarském filmovém festivalu premiéru, se pomalu ale jistě dostávají do běžné distribuce. No a Ivo Aláč má pro vás čerstvé informace. I will find you. I'm Batman.
1: Film City. Čtyři premiéry tohoto týdne spojují čeští tvůrci a Karlovarský festival.
2: Hey, Sandy.
1: Myanmarské Padlé ovoce vyhrálo hlavní soutěž a bylo natočeno v české koprodukci. Přiznám se, že jsem ten Křišťálový globus čekal spíš u několika jiných filmů. Tento, ačkoliv je dobře míněný a má něco do sebe, působil příliš nesourodě, rozvlekle a v podstatě dost amatérsky. Ale i tak byl pořád celkově méně amatérský než Bardotky. Ve Varech nepromítané, pouze prezentované na jedné zahradní párty a v rámci talk show. Skvělá trojka Dagmar Havolová, Veškrnová, Eva Holubová a Pavlína Pořízková by si teda zasloužila lepší film než další velmi podprůměrný pokus o českou komedii. Vlastně jediné, čemu se diváci se mnou v kině smáli, byl do očí bijící product placement.
3: Já mám pocit, že jsem byla taková neobratná.
1: Z Mistryně zase několik mých známých z projekcí ve Varech odešlo. To může značit něco o jejich vkusu, ale taky o kvalitách konverzačního filmu Bohdana Karáska s Marií Švestkovou a Jiřím Havelkou. Neviděl jsem ho, tak nemůžu soudit, ale připomíná mi to sérii Před úsvitem, před soumrakem, před půlnocí, kterou mám hodně rád. No a po znovu uvedení na festivalu se restaurovaná verze Kopitem sem, kopitem tam dostává i do naší širší kinodistribuce. Milovníci Věry Chytilové a divadla Sklep jistě nepohrdnou. Ivo Aláč, Hit Radio City, 937 FM. Film City.

0: Tak takhle vám hrajeme u nás na Hit Radio City, bude 9:45. No a do té doby, než vám nabídneme další čerstvé a aktuální zprávy, a to nejenom z Prahy, i když už víme, jaká bude podoba nového kulturního centra na Praze 6, což vám řekneme za chvíli, tak do té doby skvělá muzika, třeba Lady Gaga, Abrakadabra, nebo taky Vohnouti.
1: Řecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Pár čar a kouzel právě teď od Lady Gaga těsně před 10. hodinou vy posloucháte Hit Radio City. Přátelé, za chvíli další hity Passengers a taky Ed Sheeran, to vás čeká za okamžik. No a vydáme se vstříc hlavnímu městu, co se děje v Praze Výlucka.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. D1 mezi 16. a 21. kilometrem. Pokud vyjíždíte z metropole, opatrně, na krajnici probíhají práce, údržby mohou vás zbrzdit, a to nárazově. Na Pražském okruhu na 16. kilometru sjezdu na Barrandov dejte pozor na porouchané osobní auto, je odstaveno v levém pruhu, zdržení v koloně od Radotínského mostu a silný provoz stále přetrvává také v oblasti Černáku směrem do Kbelské ulice. Tady se přepravte na zhruba 10 minut v koloně a popojíždět budete také D8, a to od Zdib. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
7: I teď si můžete na webu CK.eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.eti.cz.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Kulturní centrum Kaštan na Břevnově už zná budoucí podobu. Praha 6 vybrala vítězný návrh, který počítá s rekonstrukcí památkově chráněné historické budovy a s výstavbou dvou nových objektů. V jednom vznikne kulturní sál pro 150 až 200 návštěvníků, ve druhé přístavbě zahradní kavárna a zázemí pro pořádání trhů. Kdy práce začnou, zatím jasné není. Hodinu před polednem se slavnostně otevře zrekonstruovaný park na Karlovském předmostí. Odhaleno bude zároveň umělecké dílo zpřítomnění, které připomíná bývalou dětskou nemocnici na Karlově, která musela ustoupit stavbě Nuselského mostu, a to v roce 1971. 7 řeckých ostrovů vyhlásilo kvůli suchu stav nouze. Hotely a hostely turisty žádají o úspornější spotřebu vody. Výrazně je to ale neovlivňuje, jak potvrdila mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Simona Fischerová.
9: Na řeckých ostrovech, které máme v nabídce, probíhá dovolená standardním způsobem a bez jakýchkoliv omezení pro naše klienty. Aktuální situace nijak neovlivňuje průběh zájezdů ani běžný provoz turistických destinací. Situaci samozřejmě průběžně sledujeme ve spolupráci s našimi partnery přímo v destinaci.
1: Situace by se v budoucnu mohla zlepšit, řecká vláda totiž chystá investice do vodní infrastruktury. Barboru Krejčíkovou čeká na ve druhém kole tenisového turnaje na pražské Štvanici další český souboj. Dvojnásobná grandslamová šampionka se utká s Lucí Havlíčkovou. Zatím spolu nehráli. O postup do čtvrtfinále dnes budou hrát ještě další dvě české tenistky, Sára Bejlek a Nikola Bartuňková.
10: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: Čeká nás větrný den a také chladnější, pocitová teplota bude nižší kvůli severozápadnímu větru, který bude foukat po celý den. Většinou proměnlivá, velká oblačnost, přehánky budou ubývat až na večer. Maximální teploty kolem 21.
11: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: 10 hodin a k tomu 2 minutky a tím pádem další 60-minutovka, ve které mám pro vás velké hity. Passenger, Let Her Go, nebo taky jedna předělávka slavného hitu od Saše, s tím začneme. Nicméně, jestli se necítíte dneska v kondici a nepomohla ani šestá káva, kterou jste si dali už teď v 10 hodin dopoledne, tak vám jinak gratulujeme, máte zbytečně moc kofeinu, ale potom, jestli si ty mozkové buňky ani po tom kafi neprobrali, tak jediná poslední záchrana toho dnešního dne je náš City Quiz, jo? Nic dalšího už vás potom nezachrání. Tak jsem zvědav, jak vám to bude dneska zapalovat. Poslouchejte už za chvíli.
11: Hit Radio City.

Barcelona, Hello, to je Ed Sheeran a vy posloucháte Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho. Dáme si za pár minut třeba hraje a velký hit Where is my husband? Ale teď nastražte uši, protože mám pro vás další guláš. Říkáte si, tak guláš uši, to nedává smysl, ale dává dvě písničky v jednom, které jsem smíchal dohromady a vaším úkolem je poznat, jaké dvě písničky to jsou, to znamená poslat mi jejich názvy, jejich jména. 777937777, rovnou vám můžu říct, jsou to samozřejmě písničky Marka Ztraceného, protože hrajeme o dva lístky na jeho koncert, který se blíží, bude to velkolepé, bude to na Pražské Letné a bude to 7. srpna. Tak dobře poslouchejte, zase dvě v jednom.

0: Prahu. Let's go.
1: Tak co, zvládli jste to za těch 10 vteřin? Já doufám, že se vám to tak nějak jako rozleželo v hlavě a teď si říkáte, tyjo, toto znám, to znám, jak se to k sakru jmenuje. 777 937 777, jo? Jsem na vás hodný, dám vám to ještě jednou.

jsou tam dvě písničky v jednom. Dvě písničky Marka Ztraceného. Náš hudební guláš vám dneska chutná tímhle způsobem a vy už píšete správné odpovědi na 777-937-777. Využijte SMSky, WhatsAppky anebo klidně nahrajte hlasovku. Hrajeme o dvě vstupenky na jeho velkolepý koncert na Letenské pláni a jděte do toho.

0: kabáti a jejich hurlaci, za pár minut Pitbull nebo Taylor Swift. To vám budeme hrát u nás na Hit Radio City. Velká pochvala pro všechny, kteří se dneska zapojili, napsali zprávu, namluvili hlasovku. Byli jste dneska víc než úspěšní. Zdravíme určitě Terku, zdravíme Zlatu, tady zdravíme Lucku, mám tady správnou odpověď. Mám tady správnou odpověď od Moniky, Ivety, Ivany. Mám tady správnou odpověď od Jirky, mám tady dobrou odpověď od Ondry, myslím si, že František, koukám se, ten to zvládl taky skvěle, no dneska to bylo výjimečné. No a jednu Lucku mám taky na telefonu. Hezké dopoledne, Luci.
1: Přeju taky hezký den.
0: Tak co, pracujete?
1: Ne, dovolenou.
0: Dovolenou máte. A vy a
1: zatím doma.
0: Jo, takhle, takže a resort nějaký nebo kam?
1: Chystáme se na Modravu.
0: Mhm, tak tam moc pozdravujte. Jak dlouho to budete mít? Týden, 14 dní?
1: Týden.
0: Tak. Já. Důležité je, abyste 7. srpna byli v Praze. To si nějak zařídíte, ne?
1: Určitě, dobře. To budeme.
0: Tak uvidíme, jo. Dvě písničky v jednom, říkám tomu pracovně Markův guláš a vaším úkolem je samozřejmě poznat obě dvě písničky. A já věřím, že se to dneska dalo, takže Luci, pojďte to říct nejenom mě, ale taky všem ostatním. Co to bylo za písničky?
1: Takže Ta bílá ti sluší.
0: Dobře. A pak?
1: A stále věřím.
0: Jo. Je to tam. A víte, co to znamená, Luci? Že jdete na Letenskou pláň.
1: Jupi.
0: Vy jste mi psala, že maminka už lístek má a že ji musíte doplnit. Maminka má sama lístek, nebo jak je to tam?
1: Ne, maminka jde s kolegyněma z práce.
0: Jo, takhle, takže mejdan.
1: Přesně tak, tak
0: a
1: se připojím.
0: Jo, budete tak jako z dálky, budete kontrolovat maminku?
1: Ne, ona to nepotřebuje.
0: Super, tak si to moc a moc užijte, máte dvě vstupenky, bude to velký, budeme u toho samozřejmě i my, takže se tam 100% uvidíme. Vy si užijte dovolenou do té doby, protože vy vlastně přijedete úplně odpočatá, že jo, na ten koncert.
1: No, přesně.
0: No, tak to je ideální. Tak ať vám to na té dovolené, ať se vám daří, mějte se krásně a hezký den, jo?
1: Děkuji moc, taky hezký skle. Den, jo, děkuju.
0: Další příležitost, jak vyhrát zítra, zase po 10. hodině, dobře poslouchejte u nás na Hit Radio City, jo? Je to jednoduchý, jako facka.

Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Máme čtvrtek 23. A protože víme, co se v Praze šustne, tak víme o tom, že dneska večer v Holešovicích v areálu 7 se dneska jako uskuteční celkem významná zásadní hudební oslava, a to 26 let na scéně pro Monkey Business. A to by byl hřích, abychom nezavolali Matěji Rupertovi. Matěji, dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne, ahoj Praho, ahoj všichni.
0: Tak Matěj, jaký to bylo před 26 lety, kdy se psal rok 2000 a vlastně začínali Monkey Business?
1: No, bylo to nádherný, bylo to krásný, něco nového v té době začínalo. My jsme akorát vydávali první desku, ze který už se hrála písnička My Friends a následně Piece of My Life, což se staly docela úspěšné písničky, které hrajeme do dneška. A pamatuju si, že první koncert jsme měli v Chebu v klubu Viagra, což je takový zvláštní název, že tenkrát to byla taková novinka. ten klub sousedil přímo s nevěstincem.
0: Hezký.
1: Ke všemu. A na ochozech, ten klub měl takový ochozy a ty ochozy byly propojený s tím druhým zařízením a tam tančili ty pracovnice a bylo to strašně takový zvláštně bizarní, ale ten koncert byl úžasný a byl to ten první koncert a my vlastně vždycky kolem tohoto data, kolem toho přelomu května a června, případně července, slavíme ty narozeniny, protože ten první koncert si myslím, že byl v květnu.
0: Takže 26 let na scéně, za tu dobu, hele, jak se vyvinuli Monkey Business, jak se vyvinul Matěj Rupert vůbec jako?
1: No, to je vlastně to je možná jako otázka, která by nám ale nevystačila na jedno rozhlasové vysílání. Já jsem ještě možná zvolil jednu věc říct. My jsme před těma 26 lety se třeba s Pavlem Náskem už znali, asi třetí rok, ale s Romanem jsem se znal vlastně ten rok zhruba, protože jsme se seznali rok předtím. A začalo tím taky, myslím, obrovský přátelství mezi mnou, Romanem a Pavlem Náskem, který trvá, který je, myslím, dost pevný, taky už prověřený spoustu šrámama, kterým jsme vlastně všichni za ten život za těch 26 let jako si prošli. Já jsem podruhý ženát, narodil se nám všem děti, to znamená, že ano, všichni jsme se proměnili, je to naprosto logický, protože prostě, když je člověk, mě bylo v té době 22, dneska je mi 48 a vlastně tím pádem s Monkey Business už prožívám daleko podstatněji delší polovinu svého života, než jsem je potkal. Takže je celkem logický, že jsme prostě spoustu věcí prožili, ale já teda aspoň za sebe, jestli můžu mluvit, já vlastně jsem s Monkey Business prožil v podstatě jenom krásné chvíle, jenom hezké chvíle. A myslím, že se nám podařilo udělat spoustu skvělých písniček, spoustu skvělých alb. Podařilo se nám díky té naší hudbě, té Romanové hudbě, kterou on geniálně skládá, potkat spoustu neuvěřitelných lidí, který ze světové hudební scény, který si vůbec nedokážu představit, že bych jako potkal jinak. Často to byly lidi, o kterých jsem si myslel, že nikdy nemůžu potkat, třeba zpěvák Freak Power nebo zpěvák Deep Purple, Glenn Hughes nebo Hiram Bullock, úžasný kytarista, který už nežije, David Chambers, Dennis Chambers, prostě a to byla další a další lidi, je to úžasný.
0: Hele, a vy jste poslouchal třeba jako Sexy Dancers nebo Jary ještě předtím, vlastně než jste se potkal s Romanem?
1: No, vlastně takhle, jo, já jsem to samozřejmě nemohl, to nemohl člověk jako nevnímat.
0: Ano.
1: Jo, ale je pravda, že já vlastně Sexy Dancers vyslím, myslím, rok předtím, než my jsme začali vlastně s Monkey Business jako potkávat, protože to byl rok 98. A ty se mi líbil hodně. Poslouchal jsem desku J.A.R. Mein Kampf. Já jsem tam rád jako některé písničky, ale to, co je třeba zajímavé, já jsem poprvé J.A.R. naživo viděl, až když jsem se seznámil s Romanem.
0: Jasně.
1: A přijel jsem tam s ním, protože on říkal, hele, já jedu na koncert, já nechci šet se mnou, mě se nechce řídit. Takže jsme tam jeli spolu a já jsem potom jel zpátky s ním, protože to bylo někde za Prahou. A vlastně poprvé jsem ten koncert viděl, byl jsem unešený z té energie, protože jsem je prostě naživo vlastně nikdy neviděl.
0: No hele, mluvili jsme o deskách. Vlastně ta minulá deska, Monkey Business, ta byla zlomová v tom, že teda poprvé čeština.
1: Ano.
0: Ale vy už chystáte jako další desku. Pracujete teď na ní, nebo je to zatím jenom někde na papíře?
1: Ne, my na ní pracujeme a dokonce v podstatě je naspíváno.
0: Aha.
1: Takže my jsme jako, Roman byl velice rychle, já jako ty písničky složil ve velice rychlém tempu, což je pro něho docela příznačný, on je velice pracovitý člověk, velice výkonný člověk a když se do něčeho jako natchne, tak vlastně se tomu plně oddá. Ty písničky jsou naprosto úžasný. Pavel Mrázek společně ještě s dalšíma lidma, třeba s Vítkem Rotrem, který napsal jeden text na tu desku a s Romanem samozřejmě hodně na tom textově spolupracovali. Udělali poměrně rychle texty, které jsou nádherný, které jsou zajímavé, které jsou prostě zase, jsme tom, jako my, jsou naše, což si myslím, že je důležitý. A důležitý je taky říct, že ta deska bude zase v češtině.
0: Jo.
1: To jsme neopustili, protože nás to začalo strašně bavit a máme prostě pocit, že to je teďka ta cesta, kudy chceme jít, protože my tomu víc rozumíme, naši fanoušci tomu víc rozumějí a můžeme si o tom taky daleko rozumějí poklábosit tím pádem.
0: Ale já jsem slyšel něco o písničce, která by měla být věnovaná Miloši Formanovi, je to pravda?
1: Ano, ano, ano, ano. Ta písnička se bude jmenovat Miláček z hotelu Chelsea. A je překrásná, přenádherná a ten nápad udělat oslavnou, ale pokud možno ne úplně strašně patetickou písničku, oslavnou písničku o Miloši Formanovi, máme už asi čtvrtý album. Mm-hmm. My jsme to dokonce už jednou tak trochu načli v angličtině, ale já jsem vlastně teďka rád, že jsme tenkrát to jako opustili a vrátili jsme se k tomu teď, když zpíváme česky, protože si myslím, že to bude mít vlastně jako pro nás, pro všechny větší jako hodnotu. Já taky samozřejmě doufám, mám takovou informaci od Romana, že se to paní Martině vdově po panu Formanovi moc líbí, ta písnička, tak doufám, že se to bude líbit i bratrům, všem synům, všem čtyřem synům a hlavně Petrovi s Matějem, se kterým já jsem trošku v kontaktu s Petrem, protože jsem s ním řešil nějaký právě jako informace třeba, aby jsme měli opravdu všechny informace k tomu, k osobě pana Formana a je to jeden z našich nejoblíbenějších jako režisérů, ale i když já jsem se s ním bohužel nikdy osobně nepotkal a neměl jsem tu čas si s ním třeba dát dobrou vychlazenou plzínku, tak nějak by ten člověk vždycky byl strašně i lidsky jako příjemný a jako prapodivně blízký svým nějakým natyrelem, humorem, tím, co vyzařoval. Takže no a je to taky samozřejmě asi v podstatě s panem Havlem asi nejslavnější dva Češi druhý poloviny 20. století.
0: Ano, ano, to se, s tím se dá naprosto souhlasit. Hele, když teda nebyla plznička s panem Formanem, bude dneska večer nějaká, protože začínáte někdy v 8 večer, dáte si tak jako vychlazenou před tím, před koncertem, no během koncertu.
1: Jo. To jako,
0: to ale se,
1: víte co, já jsem vždycky před těma koncertema dost nervózní, jo, takže jo. Já si prostě tak ty jako 2-3 šnity před tím koncertem dám, ale zase ne úplně víc, jako, ono to jako, pak člověk má tendence být blábolivý a mít pocit, že všechno v pořádku, přitom nic v pořádku není a tak dále, takže ono to tak chce tak jako zmírou a myslím si, že i jelikož to je narozeně, koncertě si na chvilku sedneme a usebráme se a zavzpomínáme na začátky. Ale jelikož máme zítra další koncert na hudbě na Vinicích, myslím, že Umělníka, tak a následně potom v sobotu ještě v Romanově rodné Sušici.
0: No.
1: Jo, to jsou jako velký okamžiky, tak si myslím, že to asi takový úplně halekání do 4 rána nebude dneska.
0: Funkový titáni Monkey Business 26 let na scéně a 26 let vlastně funku, humoru, dá se říct i hudební extravagance a dneska velká oslava v areálu 7 Prague Open Air Holešovice.
1: Hele, všichni dorazte, bude to krásný, vypadá to, že počasí bude taky krásný.
0: Ano, přesně tak, díval jsem se, žádné dešťové kapky. Ať se vám to vyvede, ať je to skvělý. Matěj, samozřejmě pozdravujte všechny členy, užijte si to, co nejvíce do vás vejde, jo?
1: Jste zlatý, moc krát děkuju a zdravím i vaše posluchače, ahoj.
0: Taky, ahoj.

0: to dneska bude znít v Holešovicích. 26 let, Monkey Business a Matěj Rupert před chvílí u nás ve vysílání. My jsme Hit Radio City a víme, co se děje v Praze. Stejně tak vám nabídneme další čerstvé zprávy. Bude to už za čtvrt hodinku, přesně v 11. A do té doby třeba Alex Warren, Beyoncé a nebo jeden plešoun, který se v neděli chystá do Letňan. Ano, bude Pitbull.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: až v neděli odpoledne někde v okolí Letňan uvidíte spoustu plešatých lidí, kteří budou mít sluneční brýle a sem tam nějakou tu kravatu, tak pravděpodobně jdou všichni na koncert Pitbulla. Ano, přijede sem k nám a čeká nás prý v neděli velkolepá show, dokonce i s hostem, což bude Lil Jon. Takže Pitbull v Letňanech a s tím samozřejmě i dopravní omezení. O hodně lidí, jo. Máme pro vás další velké hity Nia anebo Damiano David. Za chvíli po 11. No a taky čerstvé zprávy. Ty už jsou skoro připravené, už jsou jako ready, jo. My víme, co se děje v Praze a nejvíc to ví Lucka.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Připomínám komplikace na Barandáku, tady směrem do Dobřížské i samotná Dobřížská dál do Radlické popojíždí kvůli pracím v Radlické ulici. Zpoždění a popojíždění v koloně by mělo být teď kolem 10 minut. Podle vašich informací taktéž kolona na Štěrboholské směrem do centra, ta je na 5 minut a přidám ještě informaci z D7, pokud přijíždíte nebo vyjíždíte a Viatická ulice kvůli opravám z obou směrů počítá. Dejte se 7 minutami v aktuální koloně. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
3: Za pesticidů a také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: I teď si můžete na webu CKEti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.cketi.cz
1: On Air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Žáci základní školy pod Žvahovem v Hlubočepích se dočkají venkovní učebny. Praha 5 už uvolnila na její vybudování potřebné finance. Třída bude v provozu celý rok, prostor umožní nejen výuku venku a práci s moderními technologiemi, ale i pohybové aktivity nebo příměstský tábor. Školáci se dočkají i nové tělocvičny. Sněmovna má projednat prezidentem vetovanou novelu rozpočtových zákonů v úterý 25. srpna. Řekl to dnes ministr pro sport Boris Šťastný. Petr Pavel spornou a kritizovanou novelu vetoval včera. Podle něj umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země.
4: Pokud stát vytvoří pravidla, která mu umožní snáze navyšovat výdaje na dluh, konečný účet za tato rozhodnutí poneseme v budoucnu právě my všichni. Právě proto musí být pravidla pro hospodaření státu nastavena tak, aby ochránila nejen současné, ale i budoucí generace. Druhým důvodem je oslabení kontroly ze strany poslanecké sněmovny ve prospěch vlády. Zákon se však pouští i do nezávislých institucí.
3: Představitelé vládní koalice veto kritizují a jsou odhodláni ho přehlasovat. Francouzské úřady kvůli lesnímu požáru na pobřeží Atlantiku u Bordeaux preventivně evakuovali 10 000 turistů a zhruba 1 000 obyvatel. Opustit svá ubytování museli turisté z 8 rekreačních středisek a 3 kempů. Nikdo není zraněný. Aktuálně hoří na více než 2 000 hektarů. Na pultech se v těchto dnech objevila česká verze knihy Banksy Nekonvenční průvodce. Představuje známá díla tohoto provokativního britského street artového umělce se záhadnou identitou. Nabízí fotografie pouličních maleb kombinujících jeho typický humor s vážným poselstvím. Čtenáře zavede z Bristolu a Londýna až do válečných zón v Gaze a na Ukrajině.
5: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
3: V průběhu dnešního dne zůstane většinou oblačno a také chladněji, fouká chladnější severozápadní vítr, většinou tedy přehánky, ale s malou pravděpodobností se může objevit i bouřka a teploty kolem 19 až 21 stupňů.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
6: Když tohle všechno uděláte, tedy žijete Prahu, posloucháte City a posloucháte Urbana, máte lepší den. Máme to ověřeno Českým statistickým úřadem. Čekáme na patent zatím tedy a na razítko, ale jako je to pravda. Podívejte se, taková Lucka, ta má vždycky skvělou náladu, když je s mnou.
3: Ale víš, proč to je? Protože jsem s tebou, ale hlavně vy jste s námi, takže děkujeme i vám za to, že máme díky vám skvělou náladu.
6: No a kdybyste se chtěli o něco podělit, o nějaké strasti, případně i radosti, 777-937-777, naše linka důvěry je vám stále k dispozici. Za chvilku vás vezmeme do jedné z nejmladších ulic tady u nás v hlavním městě, tentokrát pražský uličník zamíří do Vysočan. Tak dobře, poslouchejte, Damiano David je připraven a za pár minut taky Nia.

Já sam sej. 10 minut po 11. Kamarádi, jsme váš dopolední parťák. Tady je Hit Radio City, PH Electro a jedna letní Stereo Mexico už za pár minut. Sliboval jsem vám, že je čtvrtek, a tak otevřeme dalšího pražského uličníka. Pravidelně dvakrát v týdnu vás beru do ulic hlavního města, aby jsme se podívali na to, jak se jmenují, a hlavně vysvětlili si, proč se tak jmenují. A těch ulic tady máme opravdu hodně. A dnešní pražský uličník bude doslova pod proudem. Vydáme se totiž do jedné z nejmladších ulic v celé Praze. A ta se jmenuje Střídavá. A ne, není to proto, že by se tam střídali sousedi, parkovací místa, nebo že by se snad jednalo o nějakou střídavou péči, prosím vás. Jsme ve Vysočanech, tedy v místě, kde se psala česká průmyslová historie. Jenom pár kroků od metra Kolbenova, v bývalém areálu slavné ČKD, tedy Českomoravská Kolben Daněk. Ta ulice Střídavá, představte si, vznikla teprve v roce 2024, takže je mladší než většina stromů, které okolo ní rostou. Vychází z Kolbenovy ulice, je přímo naproti ulici Nemocniční a po necelých 200 metrech se napojuje do ulice Trakční. Do Střídavé se dostanete nejsnadněji asi tramvají, je tam zastávka Špitalská, anebo dojdete zhruba nějakých 400 metrů ze stanice metra Vysočanská. No a za chvíli vám už prozradím, proč zrovna elektřina dostala v Praze svoji vlastní ulici. A pozor, není jediná. Takže dneska jsme ve Střídavé, jsme ve Vysočanech a jsme na Hit Radio City.

Na City vám hrajeme Mandraže, přidáme Rozeho a Bruno Mars, a to už za chvíli. A přidáme taky pokračování našeho příběhu z pražského uličníka, tedy vysvětlení, proč se ulice Střídavá jmenuje Střídavá. A odpověď najdeme v historii ČKD. Ano, továrna, která stála právě na místě současné Střídavé ulice, tak tehdy patřila k největším strojírenským podnikům ve střední Evropě. Tam se vyráběly, jak určitě víte, lokomotivy, tramvaje, elektromotory, generátory i elektrické pohonné jednotky, já nevím, třeba pro železnici a průmysl celkově. No a právě elektrotechnika se stala inspirací pro nové názvy ulic. Proto vedle sebe dneska najdeme Střídavou, Stejnosměrnou nebo Trakční ulici. Vlastně je to taková malá učebnice.

0: Don't be shy, tohle byl Tiesto. A tohle je naše poslední třetí část pražského uličníka s dnešním datem 23. července. No, vždycky dvakrát v týdnu pro vás máme takovou exkurzi přímo do ulic hlavního města, abyste zjistili, jaké tady vůbec máme a proč se jmenují tak, jak se jmenují. No a dneska jsme byli ve Střídavé ulici. A když tudy projdete, jenom těžko uvěříte, že právě tehdy na tom místě býval jeden z největších průmyslových areálů v republice. Vysočany v posledních 20 letech prošly opravdu obrovskou proměnou a z těch bývalých továren vznikla moderní čtvrť a je tam hodně bytů, kanceláří, kaváren a taky parků a hlavně další rostou a rostou. Dneska tam tedy stojí nové bytové domy, tedy konkrétně ty v té Střídavé ulici. Určitě jsou tam i nějaké kanceláře, jenomže před pár desítkami let tady pracovali tisíce lidí a vyráběla se tam technika, která potom od nás z Československa putovala do celého světa. Mimochodem, já jsem včera jel okolo, možná, že pojedete taky, protože jak nám uzavřeli Kbelskou, jo, tak právě okolo ulice Střídavé vede objížďka a vypadá to, že další nové ulice tam určitě v budoucnu budou přibývat a budou otevřeny, protože výstavba bytů tam teda jede ve velkém. No a mě na tom baví ještě jedna věc. Jak sami určitě dobře víte, v Praze máme stovky ulic, které jsou pojmenované, já nevím, třeba po osobnostech, některé jsou pojmenované po stromech nebo městech, ale ulic, které jsou pojmenované podle fyzikálního jevu, tak těch byste napočítali opravdu jenom několik. A taková je Střídavá ulice. Jestli byste chtěli nějakou vaší ulici rozebrat v pražském uličníkovi, dejte vědět na 777 937 777.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: kdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Hit Radio. It makes me feel alive.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Mě by zajímalo, Jasmine, kdyby na tebe z místy vykouknul had, tak jaká by byla tvoje první reakce?
2: Bych umřela na místě. Já se tak bojím hadů, že já bych měla takový šok, to by nešlo.
1: Ale vlastně David rehnul ani brvou, protože David je správný chlap. Nám se to totiž chlapům děje normálně, jo. Jenomže my prostě vždycky, co odejdeme z toho záchoda, tak ta kobra jde vždycky s náma.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmine.

Linkin a taky Hit Radio City. Stále dobré dopoledne. Mám pro vás malou nabídku na dnešní večer. Hity 80. 90. a taky let milénia jsou pro vás připravené v rámci Hit Radio Classic zase po 18. hodině. A dneska, jako takové malé lákadlo, tyjo, vytáhl jsem zpěváka, o kterém nevím, jestli si jako vzpomenete, Kevin Little, ještě psáno s tvrdým I, to znamená s Y. Je to hudebník, který, prosím vás, je z takového krásného malého ostrova Svatý Vincenc a Grenadiny, jo? Grenadiny, abych byl zcela konkrétní. Nachází se u návětrných ostrovů na jižním konci východní hranice mezi Karibským mořem a Atlantským oceánem, jo? Jako parádička, takový jako malinký ostrůvek, a on z něj dokázal v roce, tuším, 2003 jako udělat celkem zásadní kariéru, protože ta nejznámější, a pojďme si říct na rovinu, jedna jediná píseň, která se tehdy hrála od Kevina Littla, se jmenuje Turn Me On. A je to malé lákadlo na dnešní večer, protože na Hit Radio Classic po 18. hodině vám vlastně hrajeme tady ty vzpomínky na leta 80., 90. a taky milénia. Tak jdeme na to. Turn Me On.

0: teď už.
1: Pojď se, Valčo, pojď. Živě ve vysílání Hit Radio City právě teď. Asi nebudu ani říkat, co jsem chtěla říct. Prosím tě, jaký máš dneska den?
0: Jak bych to tak řekla?
1: Mm-hmm, můžeš.
0: Už byly lepší.
1: Dobře, tak doufám, že máte o něco lepší. Zítra to máš dobré, to je pátek?
0: A zítra mám navíc dovolenou, takže to je úplně nejlepší.
1: Ty máš dovolenou?
0: Ano, v pátek.
1: Tak takovéhle lidi nepouštět k mikrofonu, prosím vás, hned ti to vypínám. Jako jenom v pátek, anebo i v pondělí potom?
0: Jenom v pátek.
1: Dobrý, no tak dejme tomu. Nějak to přežiju bez tebe. Děkujeme moc. Takovéhle kolegy v práci nepotřebujeme, ty, kteří mají dovolenou. Jsou Caesars, které uslyšíte už za chvíli jako jednu z našich srdcovek. Po 12. hodině Kuba Urban se s vámi loučí. Říkám tequila! A mějte se krásně, jo? A zase zítra ve 12.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Z více auty stále počítejte v okolí Kbelské kvůli pracím na silnici, ale také na magistrále přímo v centru metropole. Po pojíždí Barandák a také Dobřížská dál směrem do centra a část Pražského okruhu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
3: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Stát by mohl uvést 40% akcií letiště Václava Havla na burzu, pravděpodobně v roce 2028, řekl to premiér Andrej Babiš. Po vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČES, kterou chce vláda zestátnit, by to podle něj mohla být další příležitost pro investory. Ministr zahraničí Petr Macinka dopoledne odletěl na dvoudenní návštěvu Chorvatska. U Splitu ctil památku Čechů, kteří v polovině června zahynuli po srážce s katamaránem.
8: Určitě během té návštěvy se seznámíme s detaily té nehody, ale do toho vyšetřování naše delegace určitě vstupovat nijak nebude. A společně s ministrem zahraničních věcí Chorvatska přímo na to místo, kde se to stalo, tak aspoň tam nějakým pietním způsobem chvilku strávíme, uctíme památku a hodíme třeba kytičku do vody a vzpomeneme na ně.
2: Programu cesty má ministr Macinka i jednání s chorvatským premiérem. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes pojedou o medaile kajakáři. V semifinále se v americkém Oklahoma City představí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a také Vít Přindiš a Jirka Prskavec. Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Semifinálový program začne v 17 hodin, finále se pak pojede od 21. a přenosy nabídne ČT Sport. Teď se ještě podíváme k nám. Začalo čištění Karlova mostu. Pracovníci specializované firmy most čistí s využitím lodě a horolezecké techniky. Řasy odstraňují ručně pomocí vysokého tlaku vody, silikonových kartáčů a špachtlí. Poté se spáry do hloubky dočistí a nově zaspárují tradiční vápennou maltou. Práce potrvají několik týdnů.
9: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. Asekol. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
2: Oblačné odpoledne, také větrno, fouká chladnější severozápadní vítr. Přidají se postupně přehánky různé intenzity a maximální teploty kolem 21 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Hezké poledne, 2:02, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. Čekají nás opět skvělý hity Coolio, Madonna, Era, Caesars, ale teď úplně na start britské duo Everything But The Girl a jejich song Missing. Ten je původně z roku 94, původně taky jako pomalá kytarovka. Pak si ho ale vzal DJ Todd Terry a v roce 95 z toho udělal naprostý světový hit. Je to dokonce jako vůbec první song, který v historii strávil nepřetržitě celý rok v americkém žebříčku Billboard Hot 100. No a hned pochopíte proč.
0: Hit Radio City.
1: První dnešní srdcovka, Everything But The Girl, I'm Missing. Jdeme na to!

0: Chybíš mi jako poušti chybí déšť. Everything but the girl na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No, budeme pokračovat. Druhá dnešní srdcovka, za tou stojí švédská kapela Caesars a song pochází z roku 2002. Je to v podstatě jejich nejznámější hit, Jerk It Out. A možná vám název úplně neřekne, ale rozhodně ho znáte, protože naprosto zásadní je tam varhaní riff. No a taky byl použitý třeba v reklamách na iPod. Navíc je často spojovaná s videohrami jako třeba FIFA 2004. Je to prostě taková pohodička, no. Tanec, uvolnění, chill. To jsou Caesars a Jerk It Out. Druhá dnešní srdcovka.

0: a jméno celosvětově nejúspěšnější skladba francouzského New Age projektu Era.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio, mimochodem u tohohle songu je zajímavý, že jako ten text nic neznamená, jo. Má to připomínat latinu, ale pokud jste tomu se svojí latinou nerozuměli, není divu, jo, to není realita, takže úplně v klidu. Další srdcovkou je Madonna, to je jasný, to je srdcovka sama o sobě, ale single, který nás čeká, obsadil první místo v hitparádách ve 41 zemích světa, čímž se tehdy zapsal do Guinnessovky. A co je možná ještě zajímavější, je to, že je tam použitý sample ze singlu Gimme Gimme Gimme od Abby. Jo, všichni známe z Mamma Mia, to je jasné. A skladatelé toho songu původního, Benny Andersson a Björn Ulvaeus, dali Madoně k použití samplu vlastnoručně svolení, což dělají jenom zcela výjimečně. Schválně, hele jo. Všichni známe. No a teď si dáme Madonu a Hang Up a schválně, jestli to tam uslyšíte.

místě. Skvělá věc, naprosto skvělý song. Doufám, že jste si ho užili. No a pozor, to není všechno. To rozhodně není všechno. Čeká nás ještě jedna naprosto zásadní srdcovka. Jo, ta vaše. Ano, takže teď je ten čas. Vezměte telefony, pište na 777-937-777, jakou máte vy srdcovku. No a samozřejmě, hlavně proč, jaký je ten důvod, že zrovna tenhle song je vaše srdcovka. Jak si to ten song vysloužil? Moc se těším, jeden z nich si dáme už za chvíli. Do té doby vás potěší Miles Smith nebo Pink.

Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto z Hitra.

0: Persona.
1: Miles Smith dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne.
2: Srdcovky Hit Rádia.
1: No je čas dát si tu vaší srdcovku. Dneska jsem vybrala SMSku od Martiny. Ta píše, moje srdcovka je písnička od Phila Collinse Another Day in Paradise. Pamatuju si od svých 4 let, kdy hrála Strejdovi a tetě na svatbě. Minulý týden zrovna oslavili výročí 33 let. To je strašně krásné, si to představte, jak jste jako ten čapartík na té svatbě, slyšíte tam tu dokonalou písničku, protože ano, Phil Collins dělá fantastické songy a takhle ve vás zůstane. Nádhera. No a nádhera to bude, protože my si Phila Collinse samozřejmě dáme. Takže poslední dnešní srdcovka Another Day in Paradise pro Martinu a pro vás všechny.

0: Miley Cyrus, End of the World v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. A terapie venkem stále ještě pokračuje a stále máte možnost vyhrát voucher na 7000 korun na značky od Peak Design na ve skvělém outdoorovém shopu forcamping.cz. Stačí nám napsat váš příběh z kempování na web hitradio.cz. Třeba takový, jako napsal Adam. Jako malí jsme s rodiči často jezdili kempovat. V jednom kempu se nám přihodila opravdu humorná situace. Přijeli jsme pozdě večer a našli snad poslední volný kousek místa, kde jsme postavili stan. Kemp byl úplně narvaný, takže okolní stány stály maximálně 2 metry od nás. Po dlouhé cestě jsme byli unavení, tak jsme hned zalezli do stanu a šli spát. Jenže táta tu noc chrápal opravdu příšerně. K tomu nám ještě připadalo, že během noci a brzy ráno spousta lidí balí stany a odjíždí, což nás neustále budilo, tedy vlastně všechny, kromě táty. Ten spal jako dřevo a chrápal dál. Když jsme se konečně ráno probudili a vyšli ze stanu, čekalo nás velké překvapení. V okruhu asi 10 metrů od našeho stanu nestál jediný další stan. Až později jsme se dozvěděli pravý důvod, táta prý chrápal tak hlasitě, že všichni, kdo měli stan poblíž, to během noci nebo brzo ráno vzdali a přestěhovali se na jiná místa v kempu, jen aby jeho koncert už nemuseli poslouchat. Tady vidíte, jak si získat dostatek místa kdekoliv v kempu. Stačí sebou mít tátu, co pořádně chrápe. Napište nám i váš příběh na hitradio.cz, zítra vyhlásíme vítěze. No a za chvilku už douší třeba Benson Boone nebo Hunter X.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone v éteru Hitrádia těsně před 13. Za chvilku Eva Farná nebo Katy Perry, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Z více auty stále počítejte v okolí Kbelské kvůli pracím na silnici, ale také na magistrále přímo v centru metropole. Po pojíždí Barandák a také Dobřížská dál směrem do centra a část Pražského okruhu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
3: Hey, what's up, it's Rihanna.
4: I'm Harry. This is The Weeknd.
5: I teď si můžete na webu CKETY rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ckety.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 13. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Auto není trezor. I v této části léta, dovolených a prázdnin policie upozorňuje, abychom v zaparkovaných vozech nenechávali věci. Pokračuje policejní preventistka Martina Hamplová.
6: Určitě doporučujeme nenechávat nic ve vozidlech, ani oblečení, ani tašky, protože i to samozřejmě může přilákat pachatele, protože se mohou domnívat, že v taškách něco je nebo je něco schovaného pod tím oblečením.
1: V autě by rozhodně neměli zůstat doklady a ani náhradní klíče. Čeští vězni se od příštího roku opět nedočkají nároku na více ubytovacího prostoru. Ministerstvo spravedlnosti chce odložit účinnost schválených změn ohledně minimální plochy vězenských cel a ložnic, a to až na rok 2030. Krok zdůvodňuje potřebou stabilizovat personální situaci vězenské služby a získat chce také více času na dokončení započatých a plánovaných staveb. Italští hasiči stále bojují s desítkami lesních požárů na rozsáhlém území Sicílie. Na ostrově přeživovaly plameny teploty přesahující 40 stupňů Celsia a silné poryvy větru. Evakuováno bylo kvůli tomu stovka obyvatel. Situace se zatím obešla bez obětí a zranění. Teď se ještě podíváme k nám. Ve Slánském lesoparku na Kladensku v části města Háje dokončili stavbu další části cyklostezky, nazvané Topolová cesta. Poslouží k rekreaci, ale také k dojíždění do práce nebo do školy. První část už město Slaný postavilo před několika lety. Teď přibyl zhruba kilometrový úsek. Radnice to oznámila na webu.
7: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: Odpolední teploty kolem 21 stupňů. Pocitová teplota může být ale nižší, a to kvůli chladnějšímu severozápadnímu větru. K tomu oblačno a také přehánky.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině. Venku tma, zataženo, co? Aspoň se na chvilku vydýcháme, jo? Hot and cold, to bude i tady. Katy Perry právě teď.

Robin Schulz a Dennis Lloyd společně dohrávají v éteru Hit Rádia. No a je tady další šance vyhrát Disney Plus na rok zdarma. Je to tak, ano, už příští pondělí, už je to za pár dní, dorazí právě na Disney Plus nová premiéra, seriál Posedlost, thriller, honba za šílenou sériovou vražedkyní. A jako podívaná, to bude rozhodně naprosto skvělý, no a proto některým z vás dáme roční předplatné na Disney Plus. A opět stačí zapojit se do debaty. Dneska mě zajímá zásadní věc. V čem jste lepší detektiv než policie? Co dokážete prostě vypátrat rychleji než profesionální detektiv? Ať jsou to ztracený ponožky, založený klíče, slevový kód, ten zmizelej ovladač, jo? Nebo třeba i restauraci podle jediný fotky jídla. Co vy dokážete vypátrat mnohem lépe než jakýkoliv zkušený detektiv? Pište na 777-937-777. Jednoho z vás vyberu a ten si odnese roční předplatné na Disney+. Tak držím pěsti a pište. K tomu už Alvaro Soler.

0: Vy děláte normálně špatnou práci. Jako většina našich posluchačů by očividně měla být dávno u policie. Jo, protože my tady řešíme, v čem jste lepší detektiv než policie. Co musíte pravidelně, co jsem tak pochopila, doma hledat a vždycky to najdete. Jo. Nebo opravdu normálně vás všechny nechám přeřadit k policii a pak už to bude všechno hezký. Každopádně ano, v rámci toho, že tady pro vás mám i dneska předplatné roční na Disney+, jsem musela vybrat jenom jednu z vašich zpráv, ačkoliv bych to nejradši dala vám všem a díky moc za všechny ty zprávy. Tak nakonec jsem vybrala zprávu od Sofie a možná budete chtít využít její služby případně, jo? Sofie píše, nejlepší jsem v tom najít něčí Instagram, stačí jméno a nějaká drobná informace a už je mám. Často pomáhám kámoškám hledat kontakt na kluka, který se jim zrovna líbí. Sofie, já se tě ozvu. To se bude do budoucna hodit, takže kdybyste někdo potřeboval někoho najít, tak můžete se ozvat tady Sofii. Každopádně Sofie, tahle tvoje dovednosti vynesla roční předplatné na Disney+. Gratuluju a vy nesmutněte, další šance zase zítra. Za chvilku už do uší další hity, čekají nás Imagine Dragons nebo Rehab.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Plážový míč od Dr. Max?
2: To se hodí.
1: Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Rehab in my head v éteru Hit Radio. Důležitá otázka. Díváte se dolů na místo, kam si chcete sednout? Jako, věřím, že to tak nějak mimo něk děláme všichni, jo? Že se chcete podívat, jestli je to sedadlo třeba čistý, jo? Jestli tam není voda, nebo nějaká špína, nebo třeba had, jo? Ano, ano, opravdu, pojďme si tohle pravidlo osvojit. Než si sedneš, vždycky se podívej dolů. Zapamatujte si to, zapište si to někam, je to důležité. Jednomu chlápkovi v Americe to teď zachránilo nervy, život, v podstatě úplně všechno, jo? Jenom si zkuste představit tu situaci. On se totiž kouknul dolů a v záchodový míse našel krajtu královskou. Ona teda údajně byla ochučená, jo, což může znít jako polehčující okolnost, nepřijde mi vůbec, vůbec. Prostě představte si, že si sednete a až pak zjistíte, že pod váma je krajta královská. Výborná představa. Je mi jasný, že až teď půjdete na záchod, budete na to intenzivně myslet. Omlouvám se, ale aspoň se naučíte dívat se vždycky nejdřív dolů. No a teď malá příprava na večer. Ano, i dneska v 18.00 startují Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď jsou tu Kors.

0: Like it a křídla s námi na Hit Radio a kamarádi, už zítra.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, pátek patří výhrám. A tak než vyrazíte na víkend, my vám dáme šanci vydělat si na cestu rovnou tady u nás v éteru. Mám pro vás 10 otázek, jo, a vy budete odpovídat. A za každou správnou odpověď máte tisícovku na kartě na Orlen. Ano, tankarta Easy je ve hře a vy si ji můžete nabít až na 10 tisíc korun. Navíc ty odpovědi, to je strašně jednoduchý, jo, protože každá odpověď je číslovka mezi jedničkou až desítkou a neopakujou se. Takže stačí uhádnout pár prvních dobře a pak už vás to vede úplně samo. To je skvělý, že jo? Tak nezapomeňte, protože zítra nás čeká první páteční kolo. A vy si tak potom u Orlenu můžete nejenom samozřejmě skvěle natankovat, ale taky se občerstvit, což na těch cestách máme prostě rádi. Takže zítra první kolo dokonalé desítky, moc se těším.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
1: Hit Radio.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dámy a pánové, Born with a Broken Heart v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Bruno Mars nebo Avicii, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Provoz zůstává silný nadále na Barandáku a v Dobřížské, a to kvůli pracím na silnici v Radlické ulici. Popojíždí také okolí magistrály i ta samotná, a to kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: La saison. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Hey, this is Ava Max. All the hits.
2: I teď si můžete na webu CK.eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.eti.cz
3: On air.
1: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou se zřítil vrtulník Venom. Zemřel jeden člověk. Ve vrtulníku bylo celkem 5 vojáků. Záchranné práce stále pokračují. Bližší informace nejsou známy. Armáda je zveřejní, až to situace umožní. Sněmovna má projednat prezidentem vetovanou novelu rozpočtových zákonů v úterý 25. srpna. Řekl to dnes ministr pro sport Boris Šťastný. Petr Pavel spornou a kritizovanou novelu vetoval včera. Podle něj umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země.
5: Pokud stát vytvoří pravidla, která mu umožní snáze navyšovat výdaje na dluh, konečný účet za tato rozhodnutí poneseme v budoucnu právě my všichni. Právě proto musí být pravidla pro hospodaření státu nastavena tak, aby ochránila nejen současnost, ale i budoucí generace. Druhým důvodem je oslabení kontroly ze strany poslanecké sněmovny ve prospěch vlády. Zákon se však pouští i do nezávislých institucí.
4: Představitelé vládní koalice veto kritizují a jsou odhodláni ho přehlasovat. Rekordman v počtu ligových startů záložník Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. Naposledy působil na Slovácku. V lize odehrál během 22 sezon 537 zápasů a nastřílel 60 gólů. O jeho rozhodnutí informovala Ligová fotbalová asociace. Teď se ještě podíváme k nám. Školáci základní školy pod Žvahovem v Hlubočepích dostanou novou venkovní učebnu. Praha 5 už uvolnila potřebné finance. Třída bude v provozu celý rok. Prostor umožní nejen výuku venku a práci s moderními technologiemi, ale i pohybové aktivity nebo příměstský tábor. Školáci se v budoucnu dočkají také nové tělocvičny.
6: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
4: Odpoledne oblačné, zatažené, přehánky různé intenzity, teploty kolem 21 stupňů. Pocitovou teplotu ale může snižovat chladnější severozápadní vítr.
7: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. s vámi stále Kateřina Pechová. Za chvilku nepopulární názor, teď ale další hity. No a král romantických vyznání, Bruno Mars a Just the Way You Are.

Krása, co? Bruno Mars na Hit Radio. A je čas dát si jeden nepopulární názor. A na tohle jsem moc zvědavá, jak k tomu přistoupíte. Dámy a pánové, nemusíte se stydět za to, že dítěti občas půjčíte tablet. Jo, jako, hele, možná to rozdělí rodiče, nerodiče, i lidi, kteří mají ideálně na výchovu silný názor, hlavně v restauraci u vedlejšího stolu, ale není ostuda občas dát dítěti do ruky tablet. Jako občas, samozřejmě, ne jako náhradního rodiče, ne jako digitální chůvu na celý dětství, ale prostě, když jste v koloně, nebo u doktora, nebo třeba v restauraci, nebo ve vlaku, prostě potřebujete těch 10 minut ticha. Blbejch 10 minut, tak z vás tablet rozhodně nedělá rodičovskou trosku. Takže co vy? Důležitá věc, 777-937-777. Je podle vás tablet v ruce dítěte rodičovské selhání, nebo je to prostě moderní verze nějaký hračky v kočárku, piškotu a takových věcí? Schválně. Stalo se vám to někdy, že třeba i jste tomu dítěti ten tablet dali a vlastně vás to v tu chvíli úplně zachránilo? Napište mi na 777-937-777, jaký názor na to máte vy. A k tomu další hity, za chvíli Jeleni, teď je tu Avicii.

Skupina Jelen, Touha a pláč na Hit Rádiu. A my tu řešíme nepopulární názor a to, že se nemusíte stydět za to, když občas prostě dáte dítěti tablet nebo obrazovku, jo? Že to není tak strašný. Třeba Denisa píše, za mě poměrně trefně, když jsem byla malá, koukali jsme celý dopoledne na pohádky v televizi, jenom jsme tomu neříkali screen time, ale sobota. Což je fakt, já si pamatuju, jak jsem stávala ve 4 ráno o víkendu, abych viděla všechny ty pohádky. Jo? David píše, já jsem dal takhle dceři tablet v čekárně u doktora. Vedle seděla paní, která mě nejdřív příšerně odsoudila pohledem. Pak jí zazvonil telefon a ona půl hodiny řešila nějaký slevy v obchoďáku. Tak mě to zase uklidnilo. No, což je teda další, že často vás prostě soudí lidi, kteří by vůbec vás soudit neměli. Tady píše Lenka, že když bylo po covidu, my jeli autem do Chorvatska, tak jsme cestou zpět chytli kolonu. Stály 5 hodin a pouze popojížděli. Dcerce byly 4 roky a díky tabletu vydržela. Navíc venku 30 stupňů. Jinak teď je 9, má tablet, na cestování a mobil vždy na chvíli třeba půl hodka denně. Řídím se tím, ať si každý rodič to dělá po svém, neodsuzuju. Ale a za mě přesně to je ono. Prostě těch blbejch 10-15 minut vám může ušetřit spousty nervů. Pište dál na 777-937-777, jak to doma s tabletama máte vy. Já k tomu posílám další hity, k tomu obrazovku nepotřebujete. Tohle je Sia a Cheap Thrills.

0: tam bude.
1: Nech toho.
0: Později už tam bude.
1: Přestaň. Štíl mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Gurujuš Project právě teď v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne vám všem. No a blíží se to 15. hodina, s tím taky vaše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Přátelé, kdo by si náhodou cestou z práce zpíval
3: Nevím být sám.
2: Pojď, pomoct.
4: Tak neumí zpívat.
3: Nevím být.
4: No, jestli to někdo zpívá takhle, Domčo, promiň, neumí zpívat. Víte co? Radši to poslouchejte, anebo ne. Vy klidně zpívejte s náma.
2: Zpívejte s náma každý den od 3 Dominik a Vincent.
3: Odpolední show.
2: Taky to nedělej. Ne.
1: Hit Radio City.

0: je skvělá, co? Kateřina Marie Tichá v éteru Hit Rádia. Blíží se nám třetí hodina, já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek toho čtvrtečního dne. Slyšíme se opět zítra, přesně ve 12, se srdcovkama. Jo, i zítra je na co se těšit. Já se budu těšit na vás. No a ještě než odejdu, tak docela tady máme další songy a třeba i trochu té motivace. Takhle při čtvrtku. Kelly Clarkson na lepší náladu už za chvilku. Mějte se krásně, ahoj. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Mě by zajímalo, Jasmine, kdyby na tebe z mísy vykouknul had, tak jaká by byla tvoje první reakce?
3: Bych umřela na místě. Já se tak bojím hadů, že já bych měla takový šok. To by nešlo.
2: Ale vlastně David rehnul ani brvou, protože David je správný chlap. Nám se to totiž chlapům děje normálně, jo? Jenomže my prostě vždycky, co odejdeme z toho záchoda, tak ta kobra jde vždycky s náma.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmine.

0: rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony kvůli nehodám hlásíte na Štěrboholské, a to pokud jedete od Běchovic až na Štěrboholy. Zdržení by mělo být kolem 5, maximálně 10 minut. Od Zdip popojíždíte také 10 minut směrem do Kbelské, jinak centrem v těchto chvílích projedete s nárazovým zdržením nebo s 5-minutovým, a to na magistrále ve Vlzonově ulici v obou směrech kvůli pracím na silnici. No a popojíždí stále příjezd po D5 od Rudné a také část Pražského okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Odbory na letišti Praha zaskočilo sdělení premiéra Babiše, že by stát mohl uvést akcie letiště na burzu v roce 2028. Ministryně financí Schillerová jim přitom na jednání v úterý řekla, že se vláda k takovému kroku v současnosti nechystá. Odbory proto chystají dopis adresovaný ministryni a zůstávají ve stávkové pohotovosti. Hnutí STAN podalo trestní oznámení kvůli případnému střetu zájmu bývalé poradkyně současného ministra práce Aleše Juchelky Alexandry Semancové při vyplácení dotací z Evropské unie. Oznámil to šéf hnutí Vít Rakušan. 7 řeckých ostrovů vyhlásilo kvůli suchu stav nouze. Hotely a hostely turisty žádají o úspornější spotřebu vody. Zásadně je to ale neovlivňuje, potvrzuje mluvčí cestovní kanceláře Blue Style Simona Fischerová.
6: Na řeckých ostrovech, které máme v nabídce, probíhá dovolená standardním způsobem a bez jakýchkoliv omezení pro naše klienty. Aktuální situace nijak neovlivňuje průběh zájezdu ani běžný provoz turistických destinací. Situaci samozřejmě průběžně sledujeme bez spolupráci s našimi partnery přímo v destinaci.
5: No a situace by se ale v budoucnu mohla zlepšit. Řecká vláda totiž chystá investice do vodní infrastruktury.
3: City Extra.
5: Na pultech se v těchto dnech objevila česká verze knihy Banksy Nekonvenční průvodce. Představuje známá díla tohoto provokativního britského street artového umělce se záhadnou identitou. Nabízí fotografie pouličních maleb kombinujících jeho typický humor s vážným poselstvím. Čtenáře zavede z Bristolu a Londýna až do válečných zón v Gaze a na Ukrajině.
7: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
5: Ráno bylo deštivé, pak v průběhu dne zůstalo oblačno a oblačný bude i zbytek dnešního dne. Čekají nás přehánky, mohou se objevit výjimečně bouřky. Je chladno, 19 až 21, to jsou dnešní maxima a fouká studený vítr.
3: Práce končí, život začíná. Jdeme na to Praho. Odpolední show Hit Rádia City s Dominikem Vršanským a Vincentem Navrátilem.
8: 3 minuty po 3 hodině. Ahoj Praho, hezký čtvrtek. Takhle, abychom to upřesnili, je tady s vámi Dominik Vršanský. Ano, dneska sám, ale člověk s vámi nikdy není sám. Kam budeme hrát? Já jsem slyšel cestou za vámi v metru rozhovor dvou starších pánů a jeden tomu druhému říká, hele, ten Rohanský ostrov, to je tak krásný místo, to zažívá rezonanci. Jsem se zarazil, jestli ho opraví. Ne, prý zažívá rezonanci, tak ještě, že ne baroko nebo podobný věc.
3: Hit Radio City.
8: Dan Barta jako první hit našeho společného odpoledne. Míří na Rohanský ostrov. Ahoj.

9 minut po 3 hodině posloucháte Hit Radio City a s vámi je Dominik. Pojďme vyhlásit nejbizarnější promenádu v Praze. Schválně, kde potkáte ty nejšílenější skvadry lidí? Divno lidi. V jaké části Prahy, v jaké ulici, na jaké promenádě? Neptám se náhodou, Davidskou ulici totiž čeká proměna. Radnice z ní chce mít skutečnou městskou třídu. Davidská má všechny předpoklady stát se prej skutečnou městskou třídou. Místem, kde se dobře chodí, nakupuje, sedí venku. Proč zrovna Davidská je pro mě místem? A ptal jsem se i vás, kde najdu vždycky ty nejdivnější chodce. Zkrátka nejdivnější skvadru. No, tam je to luxus? A nebo jak to říct, trhan, bída, tak nějak. Nepotkáte nikoho v normálu, střední třídu. Nevím, jak je to možný. A po které části Prahy se bojíte chodit vy? Takhle, cesta od muzea přes Hlavák na Seifertku, to je Survivor, ale já věřím, že mě ještě překvapíte. Napište 777 937 777 a mezi tím posílám další hit. Daša, hezké odpoledne.

0: teď všichni společně, jak je to správně, freestyla. Ano, Waka Paka Mou. Posloucháte Hit Radio City, 15 hodin a 17 minut. S Dominikem, hezké odpoledne. Píšete mi, na který ulici, v které části Prahy potkáte nejvíc divno lidí? Hele, nějak často se opakuje Praha 10. Já, jakožto, chtěl jsem říct rodák, to ne, ale obyvatel Malešic nesouhlasím, i když vlastně to pozoruju každý den. Možná to místo, na kterém bydlíme, chceme kolikrát idealizovat. Co ale sdílíme, to jsou ty večerní teploty. Neříká se náhodou chladný srpnový noci? Já jenom, že je ještě červenec. Poslední dny je přesně to počasí, kdy si večer ke spání otevřete okno, abyste vstali následně ve 3.15 kompletně promrzlí, jak kdybyste spali pod čirákem. Takže dneska takový to celorozepínací bodíčko. Všichni na sebe.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

today. Ed Sheeran, posloucháte Hit Radio City a za pár vteřin je tady půl čtvrtá. Už máte lístky na Odysseu? No to bych se hodně divil. Takhle, tenhle měsíc, nebo tohle čtvrtletí, dobře, tak tenhle půl rok. Máte lístky na Odysseu? Přátelé, já taky ne. A tak si aspoň řekneme nějakou zajímavost ohledně toho filmu. No, určitě víte, že některé hvězdy odmítají kaskadéra. No a jiní mají... Ne kaskadéra, ale rovnou kaskadérku. Herec Matt Damon prozradil překvapivou zákulisní informaci z natáčení filmu Odysea. Při některých náročných scénách ho zastupovala kaskadérka.

kaskadérka. Jejíž svaldaté paže ho prý natolik ohromily, že na ně dodneška vzpomíná. OK, má trošku problém, pokud vzpomíná na svalnaté paže svý kaskadérky. Takhle, já to ještě neviděl. Kdo jo, řekněte mi, jestli je tam sexuální scéna. Jakože milostná scéna. Jestli ho zastupovala i v nich, má další problém. Tady žádný problém nevidím, tady funguje chemie, jak má. Krištof a Domy Aladža, hezké odpoledne, Praho.

posloucháte Hit Radio City. KWABC, přátelé, máme jednu akci. Ne my, ale tady na City ji máme fakt hodně rádi. Od 12. do 31. srpna se do pražských Letenských sadů vrací Letní letná, festival nového cirkusu, nikoli fotbalu. Cirkusu a divadla, a ne, není to ten cirkus, kde čekáte slona a cukrovou vatu. Tohle je cirkus, kde dospělý člověk zjistí, že lidské tělo umí úplně všechno, které jeho tělo odmítá už při vstávání z gauče. Čeká vás akrobacie, klauni, hudba, workshopy, program pro děti, šapito, no a hlavně, cítíte to, ta atmoška, která k pražskému letu prostě patří. Letní letná 12. až 31. srpna. Poznačte si, stejně tam v diáři nic nemáte, v Letenských sadech. Vezměte rodinu a přijďte se podívat, jak vypadá léto, když se přestane držet na zemi. My tam budeme.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?

zní jako fanfára na cestu domů z práce. A nebo ne. Nebo čekáte na noční. Hrajem pro všechny. Za chvilku v tom budem docela ještě pokračovat. Potom jsou ale na Hit Radio City zprávy. Koukám Lucce pod ruce. Prej Praha se preventivně chystá na krizové situace, vyzkouší nový systém pro plánování improvizovaných úkrytů. Kdyby vypukla apokalypsa, představte si to. Zombie, jakákoliv nákaza, to je jedno. Kdyby byla apokalypsa, v jaký části Prahy byste to přečkali? V jaký části Prahy byste zůstali? Taky myslíte na Žižkov, že jo? Jo, jo, jo. Takhle, tam by se to asi dostalo trošku pozdějc. Do celý ještě nějaký hity stihnem, no doubt.

0: Takhle na čtvrtek máme slušný tempíčko. Ella Henderson, posloucháte Hit Radio City a za minutu je tady celá. V dohlednu už je víkend, žádný komplikace, prosím vás, dojeďte v pořádku, radši se s Lucí mrknem na cestu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne, komplikace v Dobřížské, v obou směrech i kvůli dopravní nehodě, počítejte z více auty, popojíždí se zejména od Barandáku a to minimálně 10 minut. Také další nehoda vás blokuje na Štěrboholské, od Černáku po Štěrboholi, tady se připravte na 10 minut v aktuální koloně, popojíždějete budete i D5 od Loděnice, pak dál na Pražský okruh na úrovni Jinočan a Ořechu, i tady je to na D5 kvůli dopravní nehodě a opatrně také v Bělohorské a Karlovarské, tady popojíždíte kvůli silnějšímu odpolednímu provozu. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 16. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Praha se preventivně chystá na krizové situace. Vyzkouší nový systém pro plánování improvizovaných úkrytů. Jeho cílem je, aby město Pražany dokázalo co nejlépe chránit. Jak má nová taktika vypadat, popíše mluvčí magistrátu Vít Hofman.
9: Nový postup má městu pomoci vyhledávat vhodné budovy a prostory, posuzovat jejich kapacitu, ochranné vlastnosti i míru ohrožení a následně vytvářet přehlednou evidenci potenciálních improvizovaných úkrytů.
1: Nová metodika bude fungovat za spolupráce metropole, hasičů a třech českých univerzit. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc má v plánu prosadit snížení věkové hranice trestní odpovědnosti u dětí, a to ze současných 15 rovnou na 13 let. Podle návrhu by však nešlo o plošné snížení věkové hranice, týkalo by se pouze nejzávažnějších zločinů a násilných trestných činů, očekává vášnivou debatu. Požár na francouzském pobřeží u Bordeaux zničil více než 3100 hektarů. Zatím bylo evakuováno na 20 000 lidí, většinou turistů. Podle úřadu nikdo nebyl zraněn. Hasiči se v posledních týdnech kvůli vlně veder a suchu potýkají s každodenními požáry.
7: City Extra.
1: Hvězdné léto pod Žižkovskou věží pokračuje a dnešní večer můžete trávit ve společnosti Jana Krause a ptát se ho na cokoliv. Jeho jevištní talk show nabízí jedinečnou možnost poznat tohoto populárního herce, moderátora a autora tak, jak ho z televize, kina nebo tisku nikdy nepoznáte. Žádná otázka prý není tabu. Případného deště se na letní scéně divadla Kalich neobávejte, díky lehkému zastřešení se akce nemusí rušit a lístky jsou stále v prodeji, začíná se v 7.
10: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. Asekol. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: Proměnlivá odpolední oblačnost, objevit se ještě může, přeháňka, dnes je chladněji, fouká chladnější severozápadní vítr, teploty jsou mírnější, zítra podle předpovědí čekáme až 25 stupňů, i když severní vítr bude foukat dál.
11: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Radia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
0: Tři minuty po čtvrté, posloucháte Hit Radio City. Kamarádi, až se z práce budete vracet domů a buchnete do postele. Úplně znavení. Nezapomeňte zavřít okna. Ono je teď ještě příjemně a to je jeden z nejchladnějších dní posledních týdnů. Má se to ale zlomit v tropy, jenomže před náma je poslední mrazivá noc, úplně mínusy. Stejně zajímavý, jak vnímáme tu teplotu rozlišně. Kdyby byla stejná teplota, jako je teď večer, bo odpoledne, večer, v noci, někdy v září, hele, tak to vytáhneme zpátky, kraťásky a jdeme do ulic.
11: Hit Radio City.
0: Na džisku, jak se říká, Miles Smith, Stargazing, hezké odpoledne. Začínáme další hoďku.

16 hodin 8 minut k tomu. Hezké odpoledne, mluví na vás Dominik. Praho, taky nenávidíte a vy všichni, co to slyšíte třeba online. Takový ty titulky typu fanoušci jsou v šoku. Populární česká kapela oznámila konec. Více se dočtete ve článku. Hele, já to úplně nenávidím, víte, co myslím? Teď rozkliknete článek, abyste zjistili, že regionální rocková kapela skončila, protože bubeník nedával koncerty po ranních směnách. Častokrát to dojde, ale fakt daleko. To už si říkám, že je na hranici novinařiny. Když čtete třeba titulek Hvězda Harryho Pottera náhle zemřela, rozklikněte článek a zjistíte, ty vláho, že to byl nějaký třetí komparzista zleva ve 48. minutě 6. dílu. Hele, spoléhám na to, že až já tady nebudu, jestli já někdy odejdu, takže o mě aspoň napíšou český moderátor. Jo, že to budu mít posvěcený tímhle, to bude velký úspěch. Každopádně my všichni, až se objeví titulek legendární česká herečka zemřela, můžete si oddechnout, Jiřinka Bohdalová je v pořádku.

0: Posloucháte Hit Radio. Kamarádi, když jsme si před chvíli říkali o tom, ať si na noc zavíráte okna, pamatujete si to, ne? Mě napadlo, jestli někdo nedělá na okna časovač, že by se automaticky o půlnoci v 11 prostě zavřeli sami. Časovač na okna. To patří mezi vynálezy, co nikdo nevymyslel, ale hodili by se každému z nás. Máte tam něco dalšího? Já tam mám ještě žehličku, co se při každém odchodu z domácnosti sama ohlásí a vytáhne ze zásuvky. Samo vytahování ze zásuvek. Hele, my bychom byli extra vynálezci, jen si to musíme poznamenat. A ideálně to technicky provést, jinak jsme nepoužitelní. Právně, 777-937-777. To je to číslo, kam pište, v tuhle chvíli jsem nepoužitelný a pokud odpovíte na 10 otázek 10krát špatně v rekordním čase, zamíříte vy a celá vaše rodinka do zoo. Máme 10 otázek ready, i když jsem na to sám, společně dáme všechno. Ještě jednou číslo, 777-937-777. Jsem nepoužitelný.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hit Radio. Hit Radio.

Rádio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem.

0: No to je partička na Hitrádiu City. Malátný a k tomu jeden nepoužitelný. Libor, jo, našel jsem ho. Nejvíc nepoužitelný a to má dneska kluči na svátek.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Libore, díky, že jsi mi počkal na telefonu. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Ty jsi na nákupu s rodinkou, i tam jsi nepoužitelný.
2: Je to tak.
0: Jak je chlap nepoužitelný při nákupu? Co vybereš, to letí ne do košíku, ale zpátky do regálu, že jo?
2: Všechno špatně, přesně tak.
0: Hele, tak co bude špatně, doufám, bude 10 otázek v rekordním čase. Pak tu rodinku, kterou děláš všechno špatně, můžeš aspoň vzít do zoo.
2: To by bylo skvělý.
0: Tak půjdem na to, 10 otázek, ani jedna odpověď nesmí být stejná. Jdeme na to?
2: Ano.
0: Začínáme za 3, 2, 1, teď. Jaké dvě barvy najdeme?

0: jsme na slovenské vlajce?
1: Zelená, černá.
0: Kdo zpívá hit Pocity?
1: Miraj.
0: Jmenuj nějakého moderátora Hit Rádia.
1: Lucie Bílá.
0: Jak zní kostelní zvon?
1: Mňau.
0: Kdy bude nejbližší svátek?
1: Vánoce.
0: Kdo zpívá v kapele Divokej Bill?
1: Petrianda.
0: Za kolik minut je celá?
1: Za jednu.
0: Masarykovo nádraží se nachází v jaké části Prahy?
1: Brně.
0: Jaký žánr hrají Krištof?
1: Rap.
0: Zabroukej hit Dlouhá noc.
1: Mňau, mňau, mňau.
0: Libore, můžeš vydechnout? Držíš pevně ten vozík?
1: Zatím jo.
0: No tak můžeš povolit. Kámo, odečetl bych ti 2 vteřiny za mý zaškobrtnutí, což je dost, ale ano. I tak byl tenhle týden někdo rychlejší. Tvůj čas 39.
1: To se nedá nic dělat, každopádně děkuji.
0: No to je jak svátku, tím maximálně můžu teda popřát a poděkovat, byl jsi fantastický.
1: Ale děkuji moc za zavolání.
0: Taky moc díky, měj se krásně.
1: Taky Dominiku, čau.
0: A posílám všem Liborům k svátku aspoň tu písničku.
2: Nepoužitelní z Hit Rádia City.
0: Justin Timberlake na Hit Rádiu City. Další nepoužitelní. Zase zítra stejný čas, stejný místo. Hezké odpoledne. I got

16 hodin. A k tomu 39 minut vy posloucháte Hit Radio City a díky i ve čtvrtek za to. Hele, co byste říkali, slyšet na jednom pódiu tohle? Život prostě občas není fér. Mít s sebou milovaný děti.

0: čertem spát.
1: Taky fantastický dětský Lollipops. Taky na jednom pódiu slyšet. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Proč se na mě tak díváte? No, improvizoval bych dlouho. Myslím Komikazy. Jasmin, Pokáč, Komikaze a Lollipops na jednom pódiu. No a kde? 30. července. Březen, teda červenec už se blíží ke konci, kamarádi, a tak otevřete diáře. Jestli tam máte volno, doražte na City Picnic do Parukářky. Otevíráme už ve 4 hodiny. Ve Žlutých lázních to s vámi minule bylo fantastický. Bude tam živý studio, moderovat to bude Kačka Pechová s Kubou Urbanem. Moc se na vás těšíme a věřte, je to nejvíc family, kočárky, friendly festival. Ale pivko mají taky výborný.

0: chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Reklamy byly dlouhé?
1: No jo,
0: ale my z něčeho moderátory platit musíme. Dej si odpolední show Hitalia City.

0: Shakira a Zuu, posloucháte Hit Radio City. Za 9 minut je tady celá i s ohňostrojem. Zdraví vás krátce před zprávami, Dominik. Dívám se, co tady píše Lucka. Prý v posledních dnech výrazně roste počet případů falešných SMS od kurýrů. Teda, mezi těma 10 zprávama od kurýrů, co každému z nás přijde, a nedělejte, že ne, tak samozřejmě můžeme přehlídnout a nachytat se. Babičky a dědečky, ty samozřejmě varujte, ale hlavně milujme svý kurýry. Kurýři, ti nám nosí každý den, v podstatě jednou týdně, do života radost. Co bychom si bez těch našich kurýrů, který už známe jménem, snažíme se seznámit rodiny a v létě je pozvat na chatu, co bychom si bez nich počali? Všichni kurýři, jménem Hit Radio City vám chci něco říct.
1: Lásko, ty moje ptáčátko, ty moje kuřátko. Kuřátko.
2: Hit Radio City.
0: Možná bude lepší píseň. Neil Diamond na Hit Radio City do celý. Hezké čtvrteční odpoledne, Praho. Nacvičte ten refrén a hlasivky.

0: představili se i sami. Jim Class, Heroes, posloucháte Hit Radio City za minutu pátá. To není úplně čas jít sen, tak projet. Pokud chcete, aby vám vlály vlasy v kabrioletu, ne. Pojďme se podívat na cesty.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, tak možná na nějakých jiných úsecích, ale určitě ne na Pražském okruhu. Už na sjezdu z D5 totiž hlásíte silný provoz a dlouhé kolony, které se prakticky táhnou už od Zličína, zdržení aktuálně kolem 25 minut. Po pojíždí Baranďák do Břížská směrem do Radlické, do centra taktéž minimálně 15 až 20 minut. Silný provoz zůstává na Štěrboholské spojce, a to od Běchovic až po Štěrboholy a i v opačném směru na úrovni Záběhlic. Taktéž magistrála, Letenský tunel, jeho okolí Bubenecký tunel směrem na Troju a oblast Povltavské, Čuprovy a Vodstářovy. Na Palmovce tady hlásíte dlouhá popojíždění v kolonách, a to minimálně 10, místy i 15 minut. Vaše dopravní info volejte dál na 777 937 777.
2: Každá cesta má cíl. Ta nejlepší ale vede na terasu se zahradním nábytkem od Noely. Noela.cz.
3: I teď si můžete na webu CK.ETI rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.eti.cz.
4: On air.
2: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Chvilka po 17. krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. Dělníci dokončili první část rekonstrukce Pražské Kbelské ulice. Spočívala ve výměně asfaltu a dalších pracích na první polovině pruhu opravovaného úseku. V průběhu večera a noci se přesunou na zbylé pruhy. Hotovo má být do 15. srpna, říká generální ředitel TSK Filip Hájek.
5: Rekonstrukce má končit 15.8., což je sobota. My budeme zkoušet dělat všechno pro to, abychom už v pátek dopoledne pustili dopravu, ale v tuto chvíli je to ještě trošku předčasné. Jsme optimisté, ale uvidíme, až odstraníme veškerý asfalt.
1: Veškerá omezení v Kbelské zatím i v jejím okolí zůstávají v platnosti. V posledních dnech výrazně roste počet případů falešných SMS od kurýrních dopravců. Pod záminkou pozastavení dodávky zásilky lákají od uživatelů osobní nebo rovnou i platební údaje. Například společnost PPL zaznamenala v tomto týdnu desítky dotazů od zákazníků. O víkendu se v Česku vyjasní a bude až 29 stupňů. V neděli se ale opět zatáhne, dokonce zaprší, mohou se objevit i intenzivnější bouřky. Začátek týdne, zejména v pondělí, bude ještě oblačno a možná i deštivo. Teploty budou klesat, ale další dny pak přinesou vyjasnění a oteplení v týdnu na 32 stupňů. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes pojedou o medaile kajakáři. V semifinále v americkém Oklahoma City nastoupí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a také Vít Přindiš, Jirka Prskavec a pak holky Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Semifinálový program začíná už teď v 17 hodin. Finále se pojede od 9. večer. Přenosy nabízí ČT Sport.
6: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
1: Oblačno, zataženo, lokální přehánky, k tomu v průběhu noci pak ubývání mraku na skoro jasno. Ranní teploty 12 až 10 stupňů, ojediněle dokonce 8. No a zítra většinou jasná polojasná obloha, ráno skoro jasno, místy mlhy. Přidat se můžou přehánky, ale teploty se už zvednou na 25 stupňů.
7: Práce končí, život začíná. Jdeme na to, Praho. Odpolední show Hit Radia City s Dominikem Bršanským a Vincentem Navrátilem.
0: No, vy se zvedejte taky jako ty teploty. Něco pro vás mám. Dneska s vámi Dominik, 4 minuty po 5. A cože to zas chceme rozdávat? Vy, 11 kámošů, na Vltavě, jachta, co? No, za chvilku řeknu víc. Hele, poslouchejte nás, taky hrajeme dobrý hity.
7: Hit Radio City.
0: Aleso a Tavlu, pak řeknu víc. Každopádně, jestli máte blízko narozeniny, oceníte.

0: Šo a Tavlu, posloucháte Hit Radio City. 17 hodin a 8 minut k tomu. To si zapamatujte, možná něco vyhrajete. Je čtvrtek, jdeme se věnovat Vltavě. Tu na City totiž milujeme, to je jasné. Taky nás všechny odkojila. A my jdeme soutěžit o lodičky, protože nejkrásnější pohled na Prahu je právě z její hladiny. Hladiny Vltavy. Až do 8. října 26 si s námi můžete zahrát každý čtvrtek v odpolední show o plavbě z Prague Boats. A vy si můžete vzít na palubu klidně celou partu. Vy plus 11 kámošů. Co pro to udělat? 800 937 937 a klidně hned volejte. Prvního beru do vysílání a zbytek se dozvíte potom. Ale i když někoho vezmu, pro vás šance nekončí. Však uvidíte. 800 937 937. Volejte kamarádi, jestli chcete plout po Vltavě z Prague Boats a 11 kámošů vzít k tomu.
1: Hit Radio City.
2: Rád bych si koupil cukrovou.

0: 30. července živě. City Picnic na Parukářce. A vy shodou okolností posloucháte Hit Radio City. Tohle byl Pokáč. Řekli jsme si, co bude, ale právě teď hrajeme o nejzážitek na Vltavě. Plavbu pro vás a vašich 11 kámošů z Prague Boats. Katamarán vás sveze, hele, kolem nejznámějších pražských památek. K tomu audio komentář, něco dobrýho na zub, prostě výlet s partou, jak má být. A nejblíž k tomu má Ivana. Ahoj!
1: Ahoj!
0: Já už jsem ti mimo řekl, když jsem vzal tvůj telefon, jak budeme hrát. Teď pro ostatní, aby byli v zástupu. Jak vyhrát? Hrajeme lodě. Určitě znáte na kostkovaném papíře. Čtverečkovaný papír 3x3, řady ABC, sloupce 1, 2, 3. A někde tam je lodička, která je na dvě políčka. Ty máš 3 pokusy vystřelit. Je ti to jasný? ABC, 1, 2, 3 a je tam lodička přes dvě políčka.
1: Ano.
0: No tak počkat. To znamená, že máš nabito a pálíš.
1: Mám.
0: Buď.
1: Pálím, ano.
0: To bude? Pojď.
1: A tři.
0: A tři. Bohužel. Jeden pokus je pryč.
1: B2.
0: B2. Říkáš. Pozor. Potopila ží! Gratuluju!
1: Super!
0: Teda máš v blízký době narozeniny, nějakou oslavu, to bude mejdán.
1: No, švára má padesátiny.
0: Švára, no tak asi je jasný, jak budou jeho padesátiny vypadat. S Prague Boat.
1: Asi jo, super.
0: To je fantazie, zůstaňme ještě na telefonu a měj se krásně, díky.
1: Díky.
0: Ivaně, moc gratulujeme, no a vy ostatní, každý čtvrtek, stejný čas, stejný místo, máte šanci, přátelé, svést se po ty nejkrásnější řece v Evropě.

0: Neskutečná královna, tyhle hity nás baví. Posloucháte Hit Radio City, Taylor Swift. To jako ne, že by nás vlastnila, jo, ale právě dohrála. Víte, co by mě zajímalo? Jak si pokládáte telefony na stůl? Displejem dolů nebo opačně? Teď je fantastická situace, pokud jste v autě v páru a víte, jak to má ten druhej. No, každopádně, pokud ho dáváte displejem dolů, vědci tvrdí, že prodloužíte životnost baterie. Ha! Tak vidíte, jasně, telefon obličejem dolů. Abych šetřil baterku, to dá rozumné. Spíš, dobře, tak popravdě, abych nemusel vysvětlovat, kdo mi píše a hlavně co ve 23:48. Filozofie spokojených vztahů 2026. Nevidíš notifikace a zprávy, nevidíš problém. Hit Radio.
1: Chycí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Mě by zajímalo, Jasmin, kdyby na tebe z místě vykouknul had, tak jaká by byla tvoje první reakce?
2: Bych umřela na místě. Já se tak bojím hadů, že já bych měla takový šok, to by nešlo.
1: Ale vlastně David rehnul ani brvou, protože David je správný chlap. Nám se to totiž chlapům děje normálně, jo? Jenomže my prostě vždycky, co odejdeme z toho záchoda, tak ta kobra jde vždycky s náma.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Ladíte Hit Radio City, tohle je BB Rexa a máme tady 17:30. Já vím, na co myslíte, jo. Já to vím. No na víkend. Samozřejmě na víkend, kdy, přátelé, bude teplo. Jestli už máte plány, klidně napište, ale hlavně se oteplí. Dnešek je v Praze bezesporu nejchladnějším dnem tohoto týdne. Na většině území bude pršet, jasně, teploty se budou pohybovat kolem 20, co bychom za to v takovým říjnu dali. Přes víkend se ale oteplí a příští týden udeří tropy. Ve středu překročí teploty na mnoha místech v Česku tropických 30. Jo, je to zpátky, baby. I když si dokážu představit, že mezi námi právě teď chodí lidé, kteří se těší už na zimu, Vánoce, a jděte se schovat, prosím vás. Schovat, prosím vás.

0: Hey Dalton, na Hit Radio City, hezké odpoledne, za chvilku už večer, protože 6:45 ťuká na dveře. Schválně, jestli víte, co je nejdražší koníček. Ano, jsou to domácí mazlíčci. Nejde o veterináře, ale o tu spoušť, co šíří všude kolem, kam vkročí. Potvrdili to pojišťovny, že je to čím dál tím horší. Ty mrchy navíc cítí, kolik co stojí, kolik to má hodnotu. Čím dražší kůže na tom gauči je, čím dražší kůže je na těch botách, co mají s tou kůží, sakra. Pojišťovny teď řeší bizarní případy, jako jsou příklad vyhrabané skalky u sousedů, které stály jako dovolená v Thajsku. Je to válka mezi interiérovým designem a zvířecím instinktem. Hele, vtip je v tom, že když dřív jsme psa pojistili, aby se mu nic nestalo, dneska ho pojišťujeme, aby se nic nestalo naší kreditce. Až on se rozhodne, že 4K televize je vlastně jenom velká hračka. Jsme všichni v háji.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Reklamy byly dlouhé?
3: No jo,
2: ale my z něčeho moderátory platit musíme.

0: posloucháte Hit Radio City. A doufám, že budete i nadále, i když odpolední show pro dnešek končí zítra zase od 3. Máme páteček, je mi jasný, že od 3 budete na cestách někam na chatu, na festák, a nebo tak krásně započnete víkendovou směnu. Ve všech případech jsme tady pro vás a budeme se těšit. Zítra další hity, další výhry. Pro vás těšíme se.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony stále hlásíte z centra metropole, týká se to magistrály obou směrů nebo také Letenského tunelu. Popojíždět budete D5 a pak Pražským okruhem nebo okolím Gbelské. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Jsme v

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Tím mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: I teď si můžete na webu CK.eti rezervovat báječnou dovolenou v Egyptě s odletem z Prahy. Skvělé ceny i česky mluvící delegáti samozřejmostí. www.ck.eti.cz
7: On air.
1: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Danková. Vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě se popoledni zřítil na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Jeden voják pak nepřežil, čtyři byli zraněni. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zuna.
9: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. V tuto chvíli se vám nikdo nevyjádří jasně, dokud nebudou všechny okolnosti zváženy. Ta nehoda se stala v závěrečné fázi výcvikového letu zde na základně.
8: Do ukončení vyšetřování nehody pozastavila armáda provoz všech vrtulníků systému H1. Hnutí STAN podalo trestní oznámení kvůli případnému střetu zájmu bývalé poradkyně současného ministra práce Aleše Juchelky Alexandry Semancové při vyplácení dotací z Evropské unie. Oznámil to dnes šéf hnutí Vít Rakušan. Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii v červnu meziročně stoupl, a to o téměř 14%. Prodalo se přes 1 milion 150 tisíc vozidel. Zatímco prodej aut se spalovacím motorem klesá, prodej bateriových elektromobilů rostl, a to o více než 60%. Vyšší prodeje zaznamenaly také hybridy. O víkendu začne nový ročník první fotbalové ligy. V roli favorita vstoupí do soutěže Slavia, která zaútočí na třetí titul po sobě. Cestu za obhajobou jí zkusí překazit pražský rival Sparta. Do boje o mistrovský pohár se otevřeně přihlásila také Plzeň. Stejně jako v minulé sezóně si šampion zajistí příští a přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů.
10: Chránit životní prostředí můžeme za každého počasí. ASEKOL. Recyklace elektrozařízení. www.asekol.cz.
8: V průběhu večera i noci většinou polojasno, skoro jasno, zpočátku ještě na severovýchodě oblačno s přehánkou. Ranní teploty kolem 11 až 7 stupňů, při slabém větru dokonce kolem 5. Během dne proměnlivo, později odpoledne a na večer ubývání mraků. Nejvyšší teploty pro pátek 21 až 25, na severu a severovýchodě kolem 20 stupňů a vítr.
11: 18. hodina odbyla, posloucháte Hit Radio, startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. milénia. S vámi Michal Pospíchal.

Je to sice písnička o zlomených srdcích, ale tolik pozitivní energie kolikrát nemají ani ty nejšpičkovější letní hity. Takhle stylově jsme odstartovali čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia vám na zlatém podnose budeme servírovat až do 21. večerní. Servírovat. No, dobrou chuť, pokud právě večeříte. Na meníčku Hit Radia Captain Jack. Hey,

0: tohle je klasika, bez které si čtvrtek snad ani nedokážeme představit. Sarah Connor, From Sarah With Love. Taky na tuhle romantickou strunu jsme si na Hitrádiu zadrnkali. A tohle je pokračování. V příštích minutách hudebního speciálu Hitrádio Klasik velká vzpomínka na rok 1992. John Cicada tehdy pobláznil svět hitem Just Another Day. A přidáme třeba ještě Queeny už za pár minut na Hitrádiu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Mario G, Heaven is Closer, Feels Like Heaven, tak to je věc, kterou jsme taky připomněli ve čtvrtečním vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21. večerní hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. A přesuneme se na taneční parkety roku 1983. Na tomhle ploužáku tancoval možná každý druhý z vás. Tak pojďme nostalgicky zavzpomínat na obrovský hit skupiny Police, Every Breath You Take, tady na Hit Radio.

0: taky takhle zní čtvrtek na Hitrádiu. Hodně na pohodu. Další velká vzpomínka, chvilka nostalgie, Bluebells, Young and Heart. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. Až tu 21. večerní vám servírujeme to nejlepší z našeho hudebního archivu, kde jsme vyhrabali taky Mike Oldfielda. Tohle je určitě největší hit jeho kariéry. Rok 1983 nám přišel vhod, protože přinesl tuhle fantastickou věc, písničku Moonlight Shadow. Vokálově pomáhala zpěvačka Maggie Reilly. A vy už za chvilku tenhle skvost uslyšíte v kompletním znění. Přidáme taky velmi netradiční duet Whitney Houston, Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever. I to pro vás máme připravené do dalších minut. Do konce hodiny stihneme ještě spoustu fantastických hitů.
1: Hit Radio.

0: přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jste určitě poznali, nikdo jiný než Scooter Ramp The Logical Song. Tímhle jsme se dostali až k 19. večerní, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Bez pesticidů a také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
0: Hit Radio. Otevíráme dalších 60 minut toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Michal Pospíchal za mikrofonem, přeju hezký čtvrtek.

Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Klasiky v plném proudu. Ve čtvrtek 23. července jsme vám 9 minut po 19. nabídli taky tuhle klasiku. Lion Sleeps Tonight, singlovka, která má velmi bohatou historii. Poprvé ji měli možnost posluchači slyšet už v roce 1939. Solomon Linda tehdy se svou skupinou The Evening Birds napsal písničku Mbube. V jazyce Zulu to znamená lev. Nicméně to není ta verze, kterou by znal celý svět, a není to ani verze z roku 1952. Ta byla první anglická, tehdy se jmenovala The Vimave a byla od skupiny Weavers. Další singlovka vznikla v roce 1961, tehdy už dostala název The Lion Sleeps Tonight. The Tokens ji připravili, no ale my jsme si hráli tu z roku 1982. Tight Fits, kteří dobili s tímhle singlem hit parády po celém světě a zaslouženě mají místo taky v archivu Hit Rádia. Hudebním speciálu Hit Radio Classic teď zase trošku romantiky. Toni Braxton, tak to je zpěvačka, kterou určitě důvěrně znáte už od těch prvních melodií. Poznáváte písničku Unbreak My Heart? Tak tu pro vás máme a za chvilku dodáme taky chlapeckou partu NSYNC, kde mimochodem kariéru startoval třeba Justin Timberlake. Hezký večer. Don't

0: Tak tohle jsou oni, slibovaní NSYNC. Na konci 90. a začátku milénia to byl obrovský boom boybandů. Většina z nich pocházela z Velké Británie. Amerika ale nechtěla být pozadu a tak nasadila na frontu právě tuhle partičku. Kluci, kteří si říkali NSYNC, jedním z nich byl Justin Timberlake. It's gonna be me, tak to byla záležitost, kterou jste poslouchali právě teď na Hit Radio. Mimochodem NSYNC dlouho drželi taky jeden rekord v prodejnosti. Za první týden se jejich alba No String Attached z roku 2000 prodalo 2,4 milionu kusů. No a právě tohle číslo až v roce 2015 překonala zpěvačka Adele se svým album 25. Tohle to už je Alan Parsons Project, Don't Answer Me. Záležitost, kterou pro vás máme připravenou do těch příštích minut. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z minulosti a přidáme třeba i taneční věc. Captain Jack, Hollywood Project, Impossible, tak to je věc, kterou pro vás máme taky nachystanou už za pár okamžiků tady na Hit Radio.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte Veggie Mleté Nature's Promise za 54,90 nebo Mix Koleslav za 29,90. Albert. Hit Radio. Hit Radio.

Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Tohle byla jedna z nejkrásnějších romantických balad 90. let. Beverly Craven písničku Promise Me vydala v roce 1990. Paradoxně s ní ale vůbec neuspěla. Nevzdala se, vyrazila na tour po Británii, dostala se taky do několika televizních pořadů a pak, když o rok později písnička vyšla znovu v reedici, absolutně vystřelila a atakovala nejvyšší příčky světových hitparád. Není o rozchodu, není o tragédii, je o čekání na drahou polovičku v době, kdy se dva na nějaký čas musí odloučit. No a tehdy se stala taky takovou neoficiální hymnou války v zálivu, která byla v té době aktuální. Možná i to jí trošku pomohlo v tom dostat se mezi lidi. Máme připravenou taky českou skupinu, zástupce domácí scény, Kabáti. Možná už jste poznali, že s nimi vyrazíme na sever, tak si to dejte pořádně na hlas. A pořádně užijte. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium.

0: Tak tohle jste taky určitě dobře poznali. Soft Cell nám přispěli v playlistu Hitrádia Tainted Love. Záležitost, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic. A tohle je další velká klasika. Vyrazíme si na sever do Švédska poslechnout skupinu Roxette, která se vrátila zpátky na hudební scénu. Po desetileté pauze opět vystupují, už navštívili taky Českou republiku, možná jste byli na jejich koncertě a možná slyšeli právě tenhle skvělý hit Spending My Time, který tady pro vás máme v playlistu připravený a už za chvilku vám ho budeme nabízet na Hitrádiu v plném znění. Taky Bartéz, Bananarama nebo Farm, to všechno do konce hodiny stihneme.
1: Hitrádio.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.

0: parádní věc, se jmenuje All Together Now, stojí za ní skupina Farm, vám určitě velmi známá, věrná píseň. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší od 80. až po milénium, je to 20. večerní.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hit

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslední hodinu dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic otevírá zpěvačka Sandra, singlovka Lorraine je nachystaná. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Takhle energicky jsme otevřeli další hodinu hudebního speciálu Hit Radio Classic. Posloucháte Hit Radio, my pro vás máme každý všední den mezi 18. a 21. to nejlepší z našeho hudebního archivu. Vybíráme pro vás největší skvosty a nejúspěšnější songy hitparád od 80. let až po milénium. Teď vyrazíme do Lotyšska. Možná by vás z první dobré nenapadla nějaká skupina nebo interpret, který komerčně uspěl, přesto jeden existuje. Partička, která si říkala Brainstorm, zpívá Maybe.

0: Lízli jsme do kytar. Tuhle písničku dobře znáte, i pokud nepatříte mezi fanoušky Meše. Meše je ten seriál ze prostředí korejské války. Úvodní znělka se jmenovala Suicide is Painless. Originál není od Manic Street Preachers, to je předělávka. My jsme jí teď každopádně dali prostor tady ve vysílání Hitrádia. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, který nabídne taky něco z domácí scény. Baláš, Střihavka, Pavlíček. To jsou pánové, kteří dali dohromady kapelu BSP. Hit číslo jedna, Země vzdálená, připravený v playlistu Hitrádia. Taky Barbara Streisand, Woman in Love. Nebo Vanessa Carlton, Thousand Miles. I to pro vás máme do dalších minut.
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Tahle písnička je nezaměnitelná, zejména díky tomu klavíru, který teď slyšíte pode mnou. Vanessa Carlton, A Thousand Miles, druhý měsíc roku 2002. I na ten jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Přesuneme se do roku 95. Centory dali dohromady taneční věc The Spirit.
1: I've been on this journey for years, but now I am stronger than ever because I have unlocked the secrets of the spirits.

Tohle je hodně rozjařená, trošku bláznivá skladba Adam and the Ants, Stand and Deliver, záležitost, kterou jsme hráli tady na Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Máme pro vás opravdovou klasiku a velkou pohodu. I just call to say I love you. Stevie Wonder, nikdo jiný není majitelem tohoto charismatického hlasu. Taky takhle vám budeme hrát už za okamžik. I Belinda Carlisle přispěje, nebo BG, The Prince of Rap, The Color of My Dreams. I to je věc, na kterou budeme vzpomínat. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Do konce hodiny vám stihneme zahrát ještě tyhle fantastické hity.

Hodně ve stylu končí dnešní vydání hudebního speciálu Hitradio Classic Lonely Symphony. Tak to je věc, která nám uzavírá to dnešní vydání. My pro vás další nabídku toho nejlepšího z 80., 90. a milénia, ale budeme mít zase zítra úderem 18. hodiny. Tak uživejte čtvrteční večer s dalšími hity Hitradia. V té příští hodině to bude třeba partička Marquez, taky David Guetta nebo Ray. Rozhodně bude co poslouchat.

jsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Rádio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.